Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Prázdniny nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Kapela Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky s Q, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johanna Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Morava scéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

0: Kapela HB Stop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela HB Stop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
6: hezké
5: Ivo.
6: Hezké odpoledne.
5: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
6: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
5: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
6: To jsem nevyvěšovala.
5: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla odsádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měla ne, tu patinu. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek vždycky. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo? To ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo? Že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Paulovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
5: laskavá nám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž. Tak,
12: promiňte, já...
11: Děkuji, děkuji, pane doktore. Děkuji.
13: Ale tak... Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne,
13: ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
14: A právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
14: No, já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
14: Ano.
13: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavec. No tak vidíte.
14: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence tak. No.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jaký například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak ve našem věku. To pohyb. To je zdravý.
14: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna. Jo.
13: No, vidíte, no. To, kdo by si nešel, že jo.
14: No, no, tak viděl jste jí.
13: No, na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít. No, to je jedno, to se nepletme.
14: No tak. No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: Máte vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
14: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No, no, a další radu?
13: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna za všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
14: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
14: No, strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
14: Ale co si říš, já to tam už to znám.
13: No co to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, to švantaze se rozej, to znáš, to tak.
14: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
13: ale,
14: tady jsem...
13: Ale ne, ne, to stojí za pendry, běž.
14: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Srdíčko, prosím.
13: Ale ne, nebolí srdíčko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Jak já mu závidím.
3: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
3: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
3: Ty máš?
13: Rád se bílej. Já už se ty barvy pletl.
3: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo?
3: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
3: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
12: Pane doktore,
3: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takový chvíli.

0: byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
1: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
0: ne,
1: v dětství?
0: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
1: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
0: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
1: ano,
0: saláty.
1: Nevzdal to.
0: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
1: Změna.
0: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
1: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
0: Jistě.
1: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
2: Když jeme...

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko,
1: 900.
2: Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jo. Jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise.
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
1: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den svých narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který bylo udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: No tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, měla vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělal takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu a já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto, na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. Liberecká ZOO zpřístupnila nové parkoviště pro 50 aut v Sovově ulici. Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. Počasí na dnešek převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala ve čtvrtek děčínský soud o prodloužení vykázání svého manžela z domova. Policie ho předminulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zároveň mu zabavila několik střelných zbraní. Současné vykázání končí tento týden. Soud ale může jeho platnost předběžným opatřením prodloužit.
2: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
3: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
2: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
4: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
2: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Návštěvníci zoo v Liberci nebo dětského koutku můžou nově zaparkovat v Sovově ulici. Parkoviště má kapacitu 50 aut. Především v letní sezóně by mělo usnadnit dopravní situaci v lidových sadech. Parkoviště bude otevřené každý den od 8.30 do 19 hodin. Pětihodinové stání vyjde na 100 korun.
5: Nové parkoviště se nachází na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v Sovově ulici. Jde o prostor původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. O letních prázdninách na provoz parkoviště dohlížejí brigádníci ZOO Liberec. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam nebudou moct vzlétnout. Vyhledávač Google dostal od Evropské unie pokutu v přepočtu 21 miliard korun. Evropská komise viní firmu ze zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání i z přílišného omezování vývojářů, kteří vytvářejí aplikace pro mobily s operačním systémem Android. Komise verdiktem potvrdila dřívější předběžné rozhodnutí z března loňského roku. Společnost Google zvažuje, že proti verdiktu podá žalobu.
1: Počasí.
0: Počasí na dnešek očekáváme převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia, na severu kraje jen kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 89. kilometru u Petrovic došlo ve směru na Ústí nad Labem k nehodě. Srazilo se tam osobní a nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno, to byly zprávy v 5 a Petra Firstová na Českém rozhlasu Sever. Tak hezké vstávání společně s námi. Máme tu pátek 24. červenec a právě o něm budeme mluvit v kalendáriu. Pak půjdeme do kina, máme tu nový zajímavý film, který připravuje takovou filmovou adaptaci poezie, dokonce získal ocenění Magnesia Litera a my vás na něj pozveme před 17:30. No a teď už písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo Michal Prokop.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Pavel Bobek a Český rozhlas Sever, pěkné ráno, 5 hodin, 11 minut, máme tu pátek, ano, další týden z prázdnin utekl jako voda, dneska je 24. července, tak pojďme se podívat na zajímavá výročí, které našel Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 24. července, svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, počasí na severu. Tak ráno nabízí teploty od 12 do 14 stupňů, na horách jen okolo 8. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že dneska by mělo být převážně slunečno, začne se taky oteplovat, nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková dospívala na Českém rozhlasu Severa. My teď budeme mluvit o zajímavém novém filmu, který se chystá. Nejdřív to byla poezie, pak divadlo, teď film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal ocenovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Ta básnická proza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky a někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského sboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru a tam dostane úplně novou podobu.
1: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku, větroceli, v mátě.
2: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
1: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
3: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Reví, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
2: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
3: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
2: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
3: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla, ta slova jsem jako viděla.
2: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
4: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
2: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Za malou chvíli vám Petra Firstová přinese další zprávy. Blíží se 17:30. Kvalita vody v Hamerském jezeře, to je na Českolipsku, se výrazně zhoršila. I to vám řekneme ve zprávách 17:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Plavecký bazén v Libochovicích na Litoměřicku se od nového roku uzavře veřejnosti. Důvodem je havarijní stav střechy budovy. Náklady na opravy odhaduje starosta Miroslav Zůna za TOP 09 na 50 až 60 milionů korun. Kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku se výrazně zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují. V městských sadech v Ústí nad Labem dnes začínají třídenní ústecké slavnosti. Na pódiu se podle webu města do neděle vystřídají například Leona Machálková, Petr Liftner s kapelou nebo skupina Věra Špinarová Tribute. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují takzvaní finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají

0: influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmu. Fotbalistům Jablonce se vstup do nové sezóny nevydařil. V úvodním utkání druhého předkola konferenční ligy prohráli na hřišti Varaždínu 2-3. Dnes bude převážně polojasno a nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně neprojedete silnicí u lázní Libverda na Liberecku. Na vozovku spadl strom a na místo jedou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byla Petra Firstová a její zprávy na Českém rozhlasu Sever a za malou chvíli už tu budeme mít pozvánku na odpolední vysílání, protože je pátek a po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví. Doktorka Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal vybrali pro dnešek jedno téma, jaké to bude, to si prozradíme za chvilku. A pak jedna dobrá rada, Jarka Vykoupilová nám dokáže, že i z několika běžných surovin může vzniknout rychlý a dobrý a ještě k tomu výživný oběd. A to před 6. hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Miraj.

0: Zpíval Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever. Už teď pozvánka k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání. Protože je pátek, tak přivítáme opět Kateřinu Cajthamlovou a Patrika Rozehnala v naší poradně o zdraví a zdravém životním stylu. A dneska poradíme, co z bolestí šlach.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, teploty venku většinou okolo 13 stupňů Celsia a žádné srážky. Ono taky dneska podle předpovědi bude slunečno, nejvyšší denní teploty se dostanou pak na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval.

0: cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: To byl Josef Laufer i my jedeme dál a teď tu máme Babské rady od Jarky Vykoupilové. Dneska si uděláme takový obyčejný oběd z několika běžných surovin, ale přitom to bude velmi rychlé a velmi výživné.
2: Babské rady.
3: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dospívala Anna K. a já už vás můžu pozvat ke zprávám, které pro vás chystá Petra Firstová na 6. hodinu. A co uslyšíte? Samozřejmě další porce informací ze severu Čech, ale dozvíte se třeba i to, že dálnici D8 na Ústecku teď aktuálně zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Víc ve zprávách v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dálnici D8 na Ústecku zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Ústecký kraj nevzdává zprovoznění posledního úseku kozí dráhy. Jedná o tom s ministrem dopravy. Zoo v Liberci pro návštěvníky připravila komentovaná setkání. Mimo jiné u slonice Bali. Počasí na dnešek převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Dálnici D8 na Ústecku zablokovala dnes kolem 4:00 ráno zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Jde o úsek blízko Krásného lesa, části obce Petrovice na Ústecku a nedaleko hranic s Německem. Před místem nehody se tvoří kolona aut. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Zavírka může podle silničářů trvat až do 8 hodin. Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zbytku kozí dráhy. Správa železnic vyčíslila náklady na úsek mezi Krupkou a Oldřichovem u Duchcova na zhruba 300 milionů korun. Ministerstvo dopravy nezařadilo projekt do přípravy. Kraj to chce změnit a jedná o tom s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD, říká krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS.
4: Domluvili jsme se, že podrobíme takové kritické analýze ten rozpočet, na základě kterého Centrální komise ministerstva dopravy tu akci nepodpořila. My si myslíme, že se ta oprava dala udělat levněji.
2: Kozí dráha vypravuje mezi Děčínem a Krupkou zejména turistické spoje. Ročně jde asi o 560 vlaků. Zaměstnanci Liberecké zoo pro zájemce připravili několik letních novinek. Každou půl hodinu se například můžou zúčastnit komentovaných setkání u různých druhů zvířat. Jaké to budou, se dozvědí díky novému infostánku u hlavního vchodu. Podle mluvčí Barbary Tesařové také návštěvníci uvidí, jak chovatelé pečují o slonici Balu.
5: V 9 hodin ráno naši chovatelé s Balou pracují, koupají a potom ve 14 hodin před výběhem brigádníci popovídají o Bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce prohráli 2-3 v chorvatském Varaždínu na úvod druhého předkola konferenční ligy. Naopak Hradec Králové vstoupil do nové sezóny vítězně. Ve druhém předkole Evropské ligy Východočeši vyhráli 1-0. Odvety se budou hrát příští čtvrtek. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Mezi ženami vyhrála Jessica Foxová z Austrálie.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme převážně polojasno a nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem komplikuje dopravu nehoda nákladního a osobního auta. Zasahují tam záchranné složky a tvoří se tam kolony. Nehoda se stala blízko Krásného lesa, části obce Petrovice na Ústecku a nedaleko hranic s Německem. Pozor si dejte také u lázní Libverda na Liberecku. Na vozovku spadl strom a zasahují tam hasiči.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 6 a Petra Firstová. Pěkné ráno. Pokud stáváte společně s námi, tak tedy za malou chvíli nás v našem vysílání opět čeká pohled do učebnic. Zjistíme, co v nich nebylo. Když se někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi odpovíte Mount Everest, ale věděli byste, jaká je největší hora ve sluneční soustavě? Prozradí nám to Martin Písařík. A dneska se společně vydáme i na výlet, tentokrát nad levým břehem řeky Labe po vyhlídkách z Koštova do Vaňova a trasu si přiblížíme před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Ilona Čáková.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Marta Kubišová, 10 minut po 6. Dobré ráno. Tak a my se teď můžeme zalistovat v učebnicích, protože se zeptáme na nejvyšší horu světa. Asi si řeknete, mám tývrys, budete mít samozřejmě pravdu, ale věděli byste, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď zná Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, dobré ráno na severu, tak jaké máme aktuální teploty, většinou okolo 12-13 stupňů Celsia, nikde žádné srážky a je to tím, že nás čeká převážně slunečné počasí, alespoň podle předpovědi, a začne se taky oteplovat, dneska nejvyšší denní teploty 22 až 25.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes tu pro vás máme tip na výlet a tentokrát se budeme pohybovat pěkně v Labském údolí. Pozveme Evu Bucharovou a vyrazíme na výšlap po levém okraji Labského údolí, přímo mezi Portou Bohemikou a hradem Střekovem. A naším cílem budou Vaňovské vodopády.
2: Z Ústí nad Labem popojedeme vlakem do Koštova, což je dneska součást Trmic. A po Mudré to vezmeme přes Milbohov a Stebno do Moravan, kde přejdeme na žlutou stezku k vyhlídkovému místu zvanému Vaňovská skála. Odtud je za dobré viditelnosti báječný pohled do hlubin Labského údolí a na Ústeckou kotlinu, hlavně potom na hrad Střekov a na Masarykova zdymadla. Naše procházka pak vede dále silničkou do Podlešína na vyhlídku Vrkoč, kde je kromě této také proslulý Vaňovský vodopád, v zimě ledopád. Výlet zakončíme u přístaviště ve Vaňově, ale pokud byste chtěli, mohli byste z Vrkoče dojít po naučné stezce až na Větruši a při této příležitosti ještě navštívit Humboldtovu vyhlídku. Z Větruše se dá sjet lanovkou přímo do centra Ústí. Je to výšlap nějakých 17 kilometrů, takže solidní celodenní turistická dávka.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Obyčejná slůvka zaspívala Jenlenka Filipová. Vám všem pěkné ráno, za 4 minuty už bude 6:30. A pokud posloucháte Český rozhlas Sever, neutečou vám také další novinky, které pro vás na 6:30 chystá Petra Firstová.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Město Teplice rozšířilo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se vztahuje i na okolí hlavního vlakového nádraží, včetně parku Milady Horákové a část Hřetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Dnes večer po 18. hodině bude pro dopravu znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně je zpracovávat. To se týká hlavně masa a vajec. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Premiérový individuální světový titul získal na šampionátu v Oklahoma City. Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta komplikuje dopravu na

0: Dálnici D8 zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Konkrétně poblíž Krásného lesa, části obce Petrovice a nedaleko hranic s Německem. Tvoří se tam kolona. A v Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Nad Strání. Srazily se tam dvě dodávky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy, které vám přinesla Petra Firstová. Já vám přeju příjemné vstávání. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den. Máme tu už pátek, je 24. červenec. A pak rozjedeme další díl seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. Tentokrát nás dnešní díl zavede do Lubence. Teď už ale písničky, které nestárnou. ABBA nebo Věra Martinová.

0: 8 minut po půl sedmé dohrála a dospívala ABBA. Připomenu, že dneska je pátek, 24. červenec. A co se děje na severu Čech? Prozradíme si, co přinese dnešní den. Tak jsou to přesně 4 roky od vypuknutí požáru v Národním parku České Švýcarsko. Jak se krajina v místech, která oheň zasáhl, za tu dobu proměnila, jak je park připravený na další možné požáry. I o tom budeme mluvit v našem vysílání a celý den se tomuhle tématu budeme věnovat. V Ústí nad Labem pokračují ústecké slavnosti v městských sadech, tak dneska od půl šesté skupiny Rumble of Skusk, Kumbal a Sklap a součástí programu bude i doprovodný program v areálu. Na zámku ve Velkém Březně jsou připravené mimořádné prázdninové prohlídky s princeznou. Začínají v 10:30 dopoledne a návštěvníky provedou zámeckými komnatami netradiční formou. V lomské Stromovce vystoupí od 8 večer Karel Kahovec společně se skupinou Beatles Revival. Koncert bude oslavou jeho životního jubilea, bude mu 80 a samozřejmě připomenou i písně Petra Nováka. A v Dolní Postevně tam pokračuje kulturní léto, dneska je na programu Česko-německé odpoledne. Čekají vás ochutnávky grilovaných specialit a hudební doprovod. Začátek je v 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Zpíval Miroslav Žbirka na Českém rozhlasu Sever. Už teď máme připravenou předpověď. Vlastně připravená je spíš Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na severu při pátku.
1: Tak na severu už máme bez deště, během noci nám ještě zapršelo, nejvíce tedy právě na tom samotném severu v Ústeckém kraji a aktuálně máme teploty od 9 do 12 stupňů Celsia, někde už jsou i přes 13 stupňů Celsia a poměrně nám svítí sluníčko, ale zase opět na tom severu nám ještě zůstává trošičku více oblačnosti, zde máme polojasno až oblačno.
0: Ale mluvili jsme o tom, že nás čeká slunečný den, je to tak?
1: Je to tak. Během dne očekáváme, že ta oblačnost i na tom severu samotném nám bude postupně ustupovat a očekáváme, že bude převážně sluneční den. A ty teploty dneska už o dost vyšší, oteplí se nám průměrně tak o 5 stupňů Celsia. Včera jsme měli do 20, dneska do 25 stupňů Celsia. Na tom severu, ale díky té oblačnosti a díky tomu, že tady zůstává ještě chladnější vzduch, budeme se bavit spíš o tom šluknovském výběžku, tak tam ta teplota někde kolem 21-20 stupňů Celsia.
0: Mohli bychom udělat ještě takový malý výhled. Máme před sebou víkend, ta předpověď naznačuje nějaké oteplování. Je to trend?
1: Určitě teďkon minimálně během sobotního dne očekávám sice chladnější ráno, teploty podobné těm dnešním, to znamená kolem 10-9 stupňů Celsia, ale během dne očekávám, že bude slunečno a ty teploty zítra na těch nejteplejších místech v Ústeckém kraji polezou až vlastně k 30, takže zítra velmi letní, někde až tropický den na tom severu, zase šluknovský výběžek, tam se opět o něco chladněji, tam kolem těch 25-26 stupňů Celsia a v neděle vypadá, že bude taky teplá, ale už nás tam bude přecházet studená fronta, takže bude v neděli více oblačnosti a budou se vyskytovat jak přehánky, tak určitě asi i bouřky, ale stále velmi teplo, takže ten, kdo má rád koupání, tak sobota a ten, kdo zase se těší na nějaké srážky, tak zase během nedělního dne.
0: Takže si všichni přijdou na své, to jsme docela rádi. Díky moc, Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den i víkend a naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Letní ráno, takhle se jmenuje písnička od skupiny Holky a já myslím, že na dnešek to docela hezky sedí. Teď je tu další díl našeho seriálu, ve kterém vás chceme přesvědčit o tom, že každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím zajímavým nebo výjimečným. Dneska nás Alena Škraňková zavede do Lubence.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Do Lubence na Lounsku zasadil Karel Čapek děj své povídky Modrá chryzantéma. Vypráví příběh zahradníka Fulinuse, který se snaží najít místo, odkud pomatená dívka Klára přinesla unikátní modrou chryzantému. Ani s pomocí knížete z Lubence se mu to nepodaří. Obec Lubenec se nachází v turistické oblasti Dolní Poohří. První zmínky o obci jsou z 12. století, podle nich vesnice patřila k Ladrubskému klášteru. V polovině 14. století byla ves rozdělena na dvě oddělené části, větší Luben a menší Lubenec. Rozvoj obce v 18. století podpořila výstavba císařské silnice z let 1792 až 1811. A ve 20. letech 20. století zaměstnávala lidi z Lubence a okolí porcelánka, elektrické družstvo, spořitelna a záložna a vyráběly se tam veterinární přípravky. Dnes je Lubenec a okolí oblíbeným místem výletníků a turistů. Naučná stezka okolím Lubence vás provede krásnou krajinou a dozvíte se něco o místní historii i přírodě. Asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Vochlice. Z vrcholu je nádherný výhled na přírodní park Horní Střela, Rakovnickou pahorkatinu, Lubenec i zámek Chyše.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Lešek Semelka zpíval na Českém rozhlasu Sever. Za 5 minut už tu bude 7. hodina a ta přinese také další zprávy. Vlastně tedy přinese je Petra Firstová, která vám řekne třeba to, že zpráva Národního parku České Švýcarsko vytěží další suché dřevo. Budeme mluvit i o vodě a její kvalitě v ústeckých přírodních nádržích. Víc ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Správa Národního parku České Švýcarsko vytěží z okolí obcí na Jetřichovicku zhruba 15 000 metrů krychlových suchého dřeva. Voda v přírodních nádržích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. V Novém Boru na Českolipsku skončila obnova sídliště Husova Jiráskova. Dnes čekáme převážně slunečno a teplotu do 25 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. V obcích okolo Jetřichovic na Děčínsku začíná protipožární bezpečnostní těžba suchého dříví. Správa Národního parku České Švýcarsko má v plánu vytěžit do konce roku 15 000 metrů krychlových dřeva. Během 4 let, které uplynuly od ničivého lesního požáru v chráněné oblasti, vytěžili dřevorubci v okolí obcí v parku asi 100 000 metrů krychlových souší. Těžba přijde celkově na 5 milionů korun. Po odvezeném dřevě ale holiny nezůstanou, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Takto vytěžené plochy potom návazně budou vysazeny dřeviny, které vykazují větší požární odolnost, když potom dorostou do vyššího věku, a to se tedy jedná zejména o buky a duby.
3: Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. Zhoršená kvalita vody je ve 3 nádržích, a to na rybníku Chlumec, zatopeném lomu Barvažov na Ústecku a jezeru Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i přesto hygienici lidem doporučují, aby se po každém vykoupání v nich osprchovali. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila 4. etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce.
5: Zvolené řešení podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše vychází z aktuálních norem, které už ale neumožňují neformální způsoby parkování a průjezdu, i s ohledem na případný bezproblémový pohyb vozidel hasičů nebo záchranářů. Na návrhu spolupracovali dopravní inženýři se zahradními architekty. Cílem bylo najít vyvážený poměr parkování a zeleně. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
3: Český vodní slalom má dalšího mistra světa v nejprestižnější kategorii kajakářů. Zlato vybojoval v americkém městě Oklahoma City Jakub Krejčí. Druhého Poláka Pašuta porazil o 0,7 sekundy. A fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy, když zvítězili v Tromze 1-0. Naopak Jablonec nestačil na Varaždín a ve stejné fázi konferenční ligy prohrál 2-3.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na 89. kilometru dálnice D8 komplikuje dopravu ve směru na Ústí nad Labem nehoda osobního a nákladního auta. Došlo k ní poblíž Krásného lesa nedaleko hranic s Německem. Tvoří se tam kolona. Dopravní omezení může podle silničářů trvat až do 8 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Z
0: Právě v 7 od Petry Firstové vám všem pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Připomínám, že máme pátek 24. července a právě o dnešním dnu promluví za chvilku Petr Jungmann v našem kalendáriu. Pak se podíváme do drábské světničky u Mnichova Hradiště. Už jsou skoro 5 let zavřené, ale rekonstrukce konečně začala, takže pískovcový skalní hrad si vlastně skoro turisti, dalo by se říct, odnesli na botách. Řekneme si to před 7:30 trochu podrobněji. Ale teď už písničky, které nestárnou, Michal David nebo Olympik.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Za 2 minuty 7:45 a my se podíváme do kalendáře. Dneska máme pátek 24. července. Co našel Petr Jungmann zajímavého ke dnešnímu dni?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, takové je počasí na severu Čech, tedy jaké je počasí aktuálně, teploty okolo 12 stupňů Celsia, ale někde třeba, jako na hřebenech Krušných hor, je klidně jenom 4-5 stupňů, takže docela chladné ráno, minimálně v těch nejvyšších polohách. Na druhou stranu svítí sluníčko, čekáme převážně slunečné počasí během pátku. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 21 minut vás teď pozvu na docela zajímavé místo. Nevím, jestli znáte takzvané Drábské světničky. Je to u Mnichova Hradiště a po 5 letech tam začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé, kteří trpí závratěmi, budou mít cestu nahoru pohodlnější. Bude tam nové zábradlí, lávky, ale materiál na úpravy bude nahoru muset doprovovat vrtulník. Opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo taky hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se potom modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sam opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater, jako vejš, no to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakladl vejce, z vejce vylíhli malí sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moc vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lounská radnice natáčí sérii krátkých videí na sociální sítě o správném třídění bioodpadu. Podle mluvčí města Pavly Kutlu v nich lidé najdou praktické příklady odpadu, který do hnědých popelnic patří i nepatří. Videa mají podpořit testovací provoz sběru bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálep. Fontány u Chomotovského soudu budou opět funkční. Radnice rozhodla o opravě čerpadel, trysek nebo elektroinstalace. Celkové náklady na rekonstrukci dvou vodních prvků v parku v Puškinově ulici jsou necelé 4 miliony korun. Opravy mají být hotové do prosince. Zaměstnanci Liberecké zoo pro zájemce připravili několik letních novinek. Každou půl hodinu se například můžou zúčastnit komentovaných setkání u různých druhů zvířat. Jaké to budou, se dozvědí díky novému infostánku u hlavního vchodu. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují takzvaní finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmu. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu 2-3 a novou sezónu tak zahájili porážkou. Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Nad Strání. Srazily se tam dvě dodávky. Nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Český rozhlas Sever, tak to byly zprávy, které vám přinesla Petra Firestová. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o starých dopisech. No a pak zjistíme, co mají společného komunitní zahrada, běžci nebo lidé pomáhajícím stromkům. V Ústí nad Labemi propojuje zajímavá síť. Teď ale písničky, které nestárnou. Zaspívá Radek Tomášek nebo Michal Hruza.

0: Za 5 minut bude 7:45 a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme probírali staré dopisy a také to, jestli vůbec dopisy ještě třeba píšeme. Zavolala nám i posluchačka Marcela z Neštěmic.
1: Já od těch 16 do těch 20 let mám asi 120 dopisů skovaných. Mm-hmm. Je to 54 let. To jsou takový milostný, tak ty jsem si skovala, ale říkám, než odejdu na druhý svět, musím to zničit. Proto, aby moje děti potom neřekly, jaká maminka byla. A co se týče psaní dopisů, tak měsíčně těch 30 dopisů napíšu.
2: Ještě pořád?
1: Ano, protože jsem velká sběratelka pivních etiket,
2: ano.
1: Takže si píšeme mezi sběratelema, takže nemám psací stroj a píšu to všecko ručně.
2: Mm-hmm.
1: Poštovní známka Bčková stojí 31 korun a známka Ačková stojí 36 korun a doporučený dopis, když chcete dát, 90 korun. Mm. Je to šílený, ale sběratelství je sběratelství.
2: Rozumím, to je nedá. To vášeň a nedá se vůbec nic dělat.
1: Já jsem vám ještě jenom chtěla říct, že pivní etikety sbírám 48 let, takže nemůžu přestat.
0: Tak to je samozřejmá věc. Po 9:00 se nás dnes Renata Filipy bude ptát, jak vaříme, pečeme podle rozhlasu, televize nebo časopisů. Zkoušeli jste někdy nějaké televizní nebo jiné recepty? O tom řeč po 9:00.

0: počasí.
1: 7:47, jak to máme s počasím. Aktuální teploty se na severu Čech pohybují ve velmi různém rozmezí. Někde už máme 16 stupňů Celsia, jako třeba v okolí Mostu nebo Havraně, ale třeba na horách, na Klínovci klidně i jen 6 nebo 7. Je to tím, že je hodně slunečno a bude to tak i přes celý den. Pátek nám nabídne nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: kytice, šrouby a... Mandraže na Českém rozhlasu Severe, já vám přeju pěkné vstávání společně s námi a teď se budeme zajímat o velmi zajímavou skupinu lidí. Stovky dobrovolníků v Ústí nad Labem ve volném čase starají o komunitní zahrady, pořádají sousedské akce nebo pomáhají nemocným. Několik desítek spolků a iniciativ, ve kterých působí, pak propojuje taková neformální síť Ústečtí dobrodruzi. A co ta spolupráce dobrovolníkům přináší, co díky ní vzniká, zjišťovala naše reportér Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Kateřino, kdo se tedy pod tím názvem Ústečtí dobrodruzi skrývá? Čemu se ti lidé věnují?
1: Tak Ústečtí dobrodruzi jsou taková neformální síť dobrovolníků v Ústí nad Labem. Michála Valášková, která je aktivní zapojovatelkou, mi popsala, že jejím smyslem není zakládat další velkou organizaci, ale propojit lidi, kteří už v Ústí dobrovolnicky něco dělají. Podle hrubého odhadu jde zhruba o 32 iniciativ a na 400 dobrovolníků. Například nezisková organizace Stomici sdružuje lidi, kteří žijí s vývodem a pomáhají jim vracet se do běžného života. Dobrovolníci z Reuse centra zase sbírají zachovalé oblečení, hračky nebo vybavení domácnosti a předávají je lidem, kteří je ještě využijí. Lidé ze spolku Skorotice jinak obnovují křížky a starý hřbitov, Žížala na terase zase pečuje o komunitní zahradu na severní terase a Mongagua zdarma sportuje s dětmi ze sociálně slabších rodin a to je jen malý výčet.
0: Zní to docela zajímavě, i ta spolupráce je zřejmě zajímavá. Co se už díky ní podařilo, co teď připravují?
1: Nejprve vytvořili databázy, ve které se dobrovolníci evidovali, kdo může nabídnout zkušenosti, vybavení nebo pomoc při pořádání akcí. V roce 2024 se 18 iniciativ představilo na festivalu ústeckých dobrodruhů v městských sadech. Lidé kolem sítě potom vydali minulý rok takovou brožuru sousedského průvodce s mapou téměř stovky míst, kde se dá zapojit a přes participativní rozpočet prosadili městskou půjčovnu stanů. Loni připravili také festival řeky s více než 20 stanovišky na obou březích Labe. Michála Valášková mi ještě řekla, že iniciativa Promyky teď připravuje na 30. srpna další ročník festivalu Nádhera ve Vrchlického sadech na Klíši. Jde vlastně o takový sousedský festival s hudbou, divadlem a programem pro děti, který zároveň pokaždé podpoří některou z místních sociálních nebo dobrovolnických služeb. Dále například Žížala na terase letos 4. září oslaví 9. narozeniny komunitní zahrady a lidé kolem Stomici připravují umělecký kalendář.
0: Kateřina Kučerová nám představila velmi zajímavou skupinu dobrovolníků, kteří fungují na Ústecku, propojují docela zajímavé, byť pravda trochu nesourodé služby. Díky za to, Kateřino, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: spát, probouzím se.
1: Za 3 minuty už tu bude 8. hodina a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku další zprávy. Zjistíte, že dálnici D8 brzy ráno zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Víc vám řekne Petra Firstová v 8 hodin.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Teplice a Krupka přidávají další místa se zákazem pití alkoholu. Dálnici D8 na Ústecku dnes brzy ráno zablokovala srážka osobního a nákladního auta. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Dnes čekáme převážně slunečno a teplotu do 25 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Město Teplice rozšířilo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se vztahuje i na okolí hlavního vlakového nádraží, včetně parku Milady Horákové a část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Protialkoholní vyhlášku rozšířila taky Krupka. Tam začne platit od 5. srpna.
3: V Krupce je hlavní změnou rozšíření zákazu konzumace alkoholických nápojů taky na Schillerův park u Poštovní ulice. Podle mluvčí krupské radnice Stanislavy Hankové vyhláška zakazuje nejen popíjení alkoholu, ale taky zdržování se na vymezeném veřejném prostranství s otevřeným alkoholickým nápojem. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Dálnici D8 na Ústecku zablokovala dnes kolem 4. hodiny ráno zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Konkrétně v úseku poblíž Krásného lesa, části obce Petrovice na Ústecku a nedaleko hranic s Německem. 3 lidé podle mluvčího krajských záchranářů Prokopa Voleníka utrpěli vážná zranění. Provoz byl obnoven po 7. hodině. Před místem nehody se vytvořila kolona aut. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic. Kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku se výrazně zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují.
4: Máchovo jezero zatím zůstává na 3. stupni, kde není voda vhodná především pro citlivé osoby. Mírně zhoršenou kvalitu vody evidují hygienici také na lesním koupališti v Liberci, Sedmihorkách, Zákupech a Nedamově. Z Libereckého kraje Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Francie požádala o pomoc evropské země při hašení požárů. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Podle něj Francii bude i nadále pomáhat taky Česko, které už v uplynulých dnech vyslalo 2 specializované vrtulníky Black Hawk. Obří požár se šíří na západě Francie, nedaleko Bordeaux, kde úřady evakuovaly už 23 000 lidí.
1: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém městě Oklahoma City získal 2. medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: K dopravní nehodě došlo v Teplicích v ulici Okružní. Srazila se tam 2 osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 8 od Petry Firstové jste slyšeli, já vám přeju pěkné páteční ráno. Za chvilku se Martina Písaříka zeptáme na něco, co v učebnicích nebylo. A tentokrát budeme hledat nejvyšší horu, ovšem nikoliv tady u nás na Zemi, ale hned v celé sluneční soustavě. A před 8:30 jedno varování. Otepluje se, máme před sebou víkend, bude se asi grilovat, jenže v teplém počasí hrozí také nepříjemná onemocnění z jídla, třeba salmonelóza. A to je letos rozhodně víc než loni, jak zjistíme před 8:30. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Petr Kotwald.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Kalkuční a jeho medicin má na Českém rozhlasu Sever. Teď otevřeme učebnice a zeptáme se, jaká pak je nejvyšší hora. No, kdybyste brali zeměkouli, je odpověď jasná, Mount Everest. Ovšem, Martin Písařík dohlédl ještě dál, hned na celou sluneční soustavu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, máme informace o počasí, tak teploty už se někde šplhají k 16 stupňům Celsia, na druhou stranu na horách stále třeba ještě 6 nebo 8 stupňů. Na radaru žádné srážky, pátek bude slunečný, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Podle předpovědi počasí to vypadá, že nás čeká slunečný teplý víkend. Možná by vás to svádilo k nějakému grilování, proč také ne, vždyť tomu léto přeje. Jenže častěji než jindy taky hrozí infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se bakterie v jídle rychleji množí. No a salmonelózou letos v prvním pololetí podle Státního zdravotního ústavu onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, tedy meziročně asi o 30% víc. Lidé by měli být opatrní při přípravě a skladování potravin a stejná pravidla platí pro restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin. A to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Skupina Elan 3 minuty před 8:30, kdy vás opět zveme ke zprávám a Petra Firstová vám prozradí. Třeba to, že přístavní ulice v Ústí nad Labem, to je ta pod Benešovým mostem, bude 4 víkendy neprůjezdná. Kdy začne první uzavírka, i to vám řekneme už za chvíli.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Přístavní ulice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude 4 víkendy neprůjezdná. První uzavírka kvůli opravě mostu začíná dnes v 9 hodin večer a potrvá do nedělního večera. Ústecký kraj o tom informoval na webu. Následující dopravní omezení budou první 3 srpnové víkendy. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila 4. etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požárů ve Francii. Do oblasti Bordeaux odlétá vrtulník se 7členou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy, když zvítězili v Tromze 1-0. Naopak Jablonec nestačil na Varaždín a ve stejné fázi konferenční ligy prohrál 2-3. Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích se srazila 2 osobní auta v ulici Okružní a na silnici u Svoru na Českolipsku narazilo nákladní auto do signalizace železničního přejezdu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 8:30 od Petry Firstové. No a za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den. Tady u nás na severu Čech před 9 hodinou se také spojíme s Tomášem Salovem, mluvčím Národního parku České Švýcarsko, protože dneska jsou to přesně 4 roky od vypuknutí toho požáru, slavného požáru, který si asi pamatujete. My si na to vzpomeneme přesně před 9. Teď ale písničky, které nestárnou, zaspívá Petr Novák nebo Hana Zagorová.

0: 8 minut po půl deváté dospíval Petr Novák, my po špičkách chodit rozhodně nebudeme, minimálně ne okolo toho, co přinese dnešní den. Dneska jsou to přesně 4 roky od vypuknutí požáru v Národním parku České Švýcarsko. My se tomuhle výročí budeme věnovat i s Tomášem Salovem za chvíli před 9. hodinou, ale vlastně po celý den. V Ústí nad Labem pokračují ústecké slavnosti v městských sadech. Dneska od 17:30 skupiny Rumble of Skulls, Kumbal a Sklap a součástí bude i doprovodný program v areálu. Na zámku ve Velkém Březně jsou připraveny mimořádné prázdninové prohlídky s princeznou. Začínají v 10:30 dopoledne a návštěvníky provedou zámeckými komnatami netradiční formou. V Lounské Stromovce vystoupí Karel Kahovec společně se skupinou Beatles Revival. Bude se slavit také velká kulatinka, protože Karlu Kahovcovi je 80 let a samozřejmě připomínou i písně Petra Nováka. No a v Dolní Poustevně tam pokračuje kulturní léto. Dneska je na programu Česko-německé odpoledne. Budou tam ochutnávky, speciály, hudební doprovod a začátek je v 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45. Vypadá to, že pátek bude slunečný. Teď jsou aktuálně teploty většinou do 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky a jak už jsme říkali, převážně slunečno. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dneska na severu Čech jedno zajímavé výročí, přesně 4 roky je to od chvíle, kdy vypuknul v oblasti Malinového dolu u Hřenska požár, který v historii České republiky neměl obdoby, určitě si vzpomínáte, zničil přes 1000 hektarů plochy v Národním parku České Švýcarsko, bojovalo s ním tisíce hasičů, no a spálená místa si převzala příroda a vzniká něco nového. Jak vlastně ta oblast zasažená ohněm teď vypadá? Na to se zeptáme mluvčího správy Národního parku Tomáše Salova. Dobré ráno také vám.
1: Dobrý den.
0: Už jsem se ptal, jak tedy vlastně to spáleniště po 4 letech v okolí Hřenska, Mezné a Mezní Louky vypadá dneska?
1: Tak vypadá úplně jinak než před těmi 4 lety, nebo dokonce ještě dříve před tím požárem. Dnes můžeme mluvit o doslova moři zeleně. Je to hromná plocha, která zarůstá pionýrskými dřevinami, zejména břízou v tuto chvíli. No a v podrostu té břízy už vidíme také semenáčky nebo mladé stromky dlouhověkých lesů, takže tam jsou buky, duby nebo borovice. A je to velmi, velmi zajímavá oblast, na které ovšem také poměrně rychle začínají zarůstat výhledy na skály, které ten požár předtím odkryl.
0: No a podařilo se za ty 4 roky obnovit třeba poškozenou turistickou infrastrukturu, nebo jsou ještě některé cesty uzavřené?
1: Tak turistickou infrastrukturu se z velké části obnovit již podařilo, ale některé cesty stále ještě nejsou úplně dostupné nebo průchozí, takže ještě zbývá řešení nebo najít řešení pro část Gabrieliny stezky, která třeba vede strmými skalními svahy a dneska ji ohrožují pády stromů nebo pády kamenů. A my jsme v předchozích experimentálních těžbách na takovýchto lokalitách dospěli k výsledku, že jenom prosté odtěžení stromů by stejně nezajistilo bezpečnost takovou, jakou bychom vlastně ze zákona měli návštěvníkům garantovat. Takže to je jedna problematická věc. No a potom jsou další problematické úseky ještě v soutěskách Kamenice, přičemž obě soutěsky jsou sice ještě dneska částečně přístupné a lidé se svezou na lodičkách jak v Edmundově soutěžce, tak v té divoké. Nicméně jsou tam také cestní úseky, které se ještě musí řešit.
0: Dalo by se říct po těch letech v uvozovkách tedy za to, že ten požár přinesl i něco dobrého?
1: No, takové to jednoduché hodnocení je trošku ošidné. Samozřejmě příroda má své mechanismy, zná oheň miliony let, takže se velice rychle obnovuje, takže ten budoucí stav toho přírodního prostředí bude jednoznačně lepší než ten stav, do jakého to přírodní prostředí přivedl v minulých staletích člověk. Nicméně samozřejmě jsou tu také ohromná rizika, když dojde k tomu, že propukne nekontrolovatelný požár, takže my se samozřejmě snažíme takovým situacím vyhnout a snažíme se apelovat na návštěvníky, aby byli mimořádně obezřetní a hlavně nemanipulovali s ohněm v tom prostředí, zejména ne v dlouhých obdobích sucha.
0: No, které, jak to tak vypadá, nás zase čeká. Každopádně vám děkuju, my se tomuhle tématu určitě budeme ještě ve vysílání věnovat. To byl Tomáš Salov, mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko. Díky za telefon a naslyšenou.
1: Díky a přeji krásný den.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut chybí do 9 a na Českém rozhlasu Sever. Už vyhlížíme Renatu Filipino. Co vyhlížíme? Ona už je přímo tady. Tak Renato, ahoj.
1: Ahoj Petře.
0: I dnes vás bude provázet naším dáme řeč, co bude naším tématem.
1: My si dnes budeme povídat o vaření, o tom, jestli naši posluchači vaří třeba podle receptů z televize anebo z rozhlasu. Petře, já jsem přemýšlela, že se tě na to zeptám a pak mi vlastně došlo, že ty jsi sám udělal přece takovou malou rozhlasovou kuchařku o polívkách.
0: Polévkovou.
1: Ano, nedávno jsem se na tebe vzpomněla, když manžel vařil takový falešný boršť.
0: Ano.
1: A vím, že ty jsi ho měl taky a moc mi chutnal. Nechtěl bys se k tomu vrátit? Zase.
0: Jako, to já se k tomu vracím denně u plotny. A
1: no ale jako, že by se nám zase vařilo polívky a že by se vrátily i ty recepty.
0: Rozumím. No já vřele nedoporučuji vařit podle časopisu a rozhlasu, tak tím si to vlastně trošku popírám.
1: Proč ne?
0: Musíte si to prostě odzkoušet a odvařit si to sami. Fakt ty věci nefungují. Už jsem to zkoušel několikrát podle různých kuchařů a tak dál a tak dál. Ne. Chce to prostě po svém. Vřele doporučuji. Ale každopádně, když poprosíme naší kolegyni Alenu Škraňkovou, třeba ty polévky zase do vysílání někdy zařadí.
1: Tak já se tam za ní zastavím.
0: Dobrá. No a vy se samozřejmě můžete bavit po 9. Dejte řeč s Renatou Filipy. Teď už se učí Petr Beran a brzy naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Radnice v Libochovicích nechá na konci roku uzavřít tamní plavecký bazén. Policie obvinila muže z výroby a prodeje pervitinu v Teplicích. Ceny benzínu a nafty vzrostly. Dnes čekáme převážně slunečno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Plavecký bazén v Libochovicích na Litoměřicku se od nového roku uzavře veřejnosti. Důvodem je havarijní stav střechy budovy. Náklady na opravy starosta Miroslav Zůna za TOP 09 odhaduje na 50 až 60 milionů korun.
2: Od 1.1.2027 nebude bazén v provozu. Ten důvod je jednoduchý, tam vlastně jsou v havarijním stavu konstrukce střechy a potřebuje úpravu ocelová konstrukce, která tu střechu nese.
0: Policisté obvinili 43-letého muže z výroby a prodeje pervitinu. Informovala o tom policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Drogu měl muž vyrábět v zahrádkářské kolonii na okraji Teplic a prodávat ji dalším lidem. Policisté mu připisují více než 120 případů prodeje nebo darování pervitinu.
3: Kriminalisté při domovní prohlídce zajistili v zahradní chatce chemikálie a další pomůcky k výrobě pervitinu i hotovost, která podle nich pocházela z prodeje drogy. V případě odsouzení muže hrozí až 10 let vězení. Z Teplic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Neměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Sport. Fotbalisté Hradce Králové zvítězili na úvod druhého kola Evropské ligy nad norským Tromsø 1-0. Naopak Jablonec prohrál ve stejné fázi, ale konferenční ligy s chorvatským Varaždínem 2-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 115 cm, průtok 67 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm. Tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Usvoru na Českolipsku narazilo nákladní auto do signalizace železničního přejezdu. Nikdo se nezranil. A v Tanvaldu na Jablonecku došlo k nehodě v ulici Krkonošská. Osobní auto tam srazilo chodce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté, vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná páteční Dáme řeč. My si budeme povídat o tom, jestli umíte a vaříte podle rozhlasu nebo televize, tedy podle našich rozhlasových a televizních receptů, jestli třeba radši vaříte nebo pečete, které pořady o vaření máte nejradši a jestli třeba i zkoušíte nové recepty. Už teď můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Klidně pište e-maily, klidně i s receptem. na adresu dameřeč@rozhlas.cz anebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je ve studiu i má kolegyně Petra Firstová. Peti, hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne i tobě.
4: Co ty a vaření takhle z televize, z rozhlasu?
5: Z televize a rozhlasu úplně ne, podle televize a rozhlasu úplně nepeču. Já si to pak spíš stejně najdu na internetu, když se mi třeba něco líbí, to, co nám tady říká Slávka Brádlová.
4: Jasně, jasně.
5: Ale často vařím podle instagramových receptů třeba, nebo si něco najdu i na YouTube.
4: Ono je to vlastně úplně hodně podobné, že jo?
5: No, ale proto můžu sledovat, kdykoliv si to pozastavit a stále se k tomu vracet.
4: Jo, to je pravda, u televize a rozhlasu je to trošičku komplikovanější, ale aspoň to jí působí jako skvělý tip, co bychom mohli třeba vařit, protože to je věčné téma, co si dáme zítra k obědu. A vy mi zavolejte, telefon je 475 212 212. Teď už písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá skupina Beatles a později Babi Daněk.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byla skupina Beatles a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. Možná i vy pečete podle televizní soutěže Peče celá země. Známý cukrář Josef Maršálek je porotcem od první řady. Co myslíte, dokáží ho soutěžící po těch letech ještě něčím překvapit? Tak přesně na to se ho zeptala Slávka Brádlová.
1: Chválili jste účastníky, že vytvořili opravdu pěknou partu, ale zajímalo by mě, jestli profesně vás někdo překvapil, jestli tam přišel někdo s tak originálním nápadem, že za celou vaši praxi jste se s tím nesetkal.
2: Určitě to jsou tam zajímavé chuťové kombinace, ingrediencí, jejíž vzájemnou kombinaci jsem ještě neměl tu možnost ochutnat ani u nás, ani v zahraničí, ale mě spíš překvapuje to, jak lidi od 16 let plus umí péct, jak mají na pečíno, v jaký kvalitě a v jaký jako cukrářský, bych řekl, čistotě, v té čisté cukrářské práce, že to není upatlaný, umazaný, umaštěný, že tam nejsou vidět spoje nebo různé záhyby. Z toho jsem překvapený víc než z těch kombinací, protože přeci jenom ty chuťové kombinace, to je taková ta věc, že se to dá spočítat, dá se to třeba vygooglovat, ono to je jako na základě chuťových molekul, takže se to krásně dá jako udělat, jo, a potom se to dá představit anebo ochutnat. Ale ta praktická stránka věci je mnohem komplikovanější.
1: Když jsem se zmiňovala o vašich aktivitách, tak jsem vlastně jednu docela důležitou vynechala, protože vy taky vydáváte kuchařky, ta poslední, tuším, je o čokoládě. Je tam i recept na makronky a zaručujete, že se to povede. Kdo kdy makronky doma zkoušel, bude pochybovat.
2: Já bych jenom doporučil makronkama v žádném případě nezačínat. Ono i v té kuchařce je to recept, který je řazený třeba ve druhé půlce. Protože cukrařné je řemeslo, stejně tak jako tanec, nebo jako obuvník, nebo jako švadlena, make-up artista. Vy musíte se naučit základy, projít si ty základy, musíte pochopit, jak to funguje. Malíř musí pochopit, jak fungují základní barvy, jak se míchají ty sekundární tenci. A cukraři to mají stejný. Vy musíte pochopit, jak fungují vajíčka, jak funguje cukr, co to v tom těstě dělá. A začnete třeba nějakou úplně jednoduchou piškotovou roládou, jo? Vajíčka, mouka, cukr. A to zvládnete. Až ji zvládnete, tak do toho přidáte mléko a olej a máte olejovou bábovku třeba a přidáváte. Zkoušíte nové techniky a potom někde ve druhé půlce jsou až makronky, protože ty jsou specifický. Stejně tak jako spoustu jiných výrobků, věnečky jsou specifický, kremrole jsou specifický a makronky taky. Tam není žádný jako tajemství. Akorát je třeba pochopit ingredience a to, jak se chovají.
0: A Josef Maršálek má naprostou pravdu, protože docela dobře mi jdou piškotové rolády a taky olejové bábovky a miluju věnečky. Tak jsem se hned pustila do třeného těsta. No a jak si myslíte, že to dopadlo? Velmi špatně, takže přesně jak říká, hezky postupně. I proto je dobré sledovat třeba nějaké pořady o vaření a já se vás zeptám, jaké máte nejradši, jestli třeba zkoušíte rádi nové recepty a co jste naposledy vyzkoušeli nového a taky jak se vám to povedlo. Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.

0: Tohle byla Helena Vondráčková, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho páteční Dáme řeč. My si povídáme o tom, jestli vaříte podle rozhlasu nebo třeba televize, jestli pečete podle právě rozhlasových televizních receptů, ale můžete se podívat klidně i do časopisů, které pořady o vaření máte nejradši. No a mezi divácky nejoblíbenější pořady a formáty patří Peče celá země, tady je to tedy pro skvělou inspiraci v oblasti tradičního i moderního pečení. Ta cukrařina je prostě nádherná. Masterchef Česko, to je ideální pro objevování pokročilých technik a také moderní gastronomie. A velmi oblíbený je i Deník Ditipé, zaměřený na emotivní a poctivou domácí kuchyni a také estetiku ve stolování. Ale nejvíce vyhledávané v poslední době jsou recepty na asijská jídla, například domácí rámen nebo kary a také kváskové pečivo. Vy nám můžete volat do studia na telefon 475 212 212, klidně se pochlubit, jaký poslední recept jste vyzkoušeli, a můžete psát i na Facebook Českého rozhlasu Sever. Tam napsala paní Daniela: a dneska takto a většinou od oka pórková polévka z mrkví, cuketový nákyp a koláči s meruňkami, ostruženami a drobenkou. Voní celý dům. Paní Danielo, věřím, a když se koukám na tu fotku na Facebooku, naprosto se mi zbíhají sliny. A co vy vaříte podle rozhlasu, televize nebo časopisu? Co jste naposledy vyzkoušeli nového a jak se vám to povedlo? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pralečí. Tohle byla skupina No Name a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. My si povídáme o vaření podle rozhlasu, televize, prostě jestli máte rádi televizní rozhlasové recepty, anebo třeba i ty, které najdete v časopise. K nám do studia se dovolala paní Boženka ze Žadce. Hezké dopoledne, paní Boženko.
1: Hezké dopoledne vám i všem posluchačům a kuchařkám. Já teda jsem vařila už na základní škole, protože jsme byli doma 4 děti, takže se mamince pomáhala, ale to bych odbočovala. Vařím, peču. Pekla jsem obden, protože jsem měla doma 3 chlapy v chalupě.
0: Ano.
1: Takový rychlovky, podle hrníčkový kuchařky, prostě všechno možné, z jablečný řezy, s tvarohem. No a teď jsem posledně jsem pekla. Perník s melasou a s medem od Maršálka. Mm-hmm. Potom míša řezy podle pana Maršálka.
0: Ano.
1: On to má teda opravdu delikates. Je to všechno na gramy. Já mám nejradši hrníčkový. To, co se nemusí vážit, naměřím. Je to rychlovka, takže dělám všechno možné. Prostě podle jabka, podle toho, co mám doma, tvaroh, olejová bábovka, švehačková bábovka, koláče jogurtové s ovocem, prostě muffiny z višně taky podle pana Maršálka. A i mám spoustu knih doma, kuchařek, hodně s tou pekařinou, s cukrařinou. Takže já jsem pekla opravdu hodně. Na každé křtiny jsem vezla vždycky něco nového a prostě tohle to mě baví. Je to takovej druh zábavy a člověk se u toho uklidní, až na to, že potom přibíráme.
0: Jasně, ale je to takové milé přibírání. Teď jsem to zrovna chtěla říct.
1: Já už teď, když jsem sama, tak upeču a posílám to synovi, jenomže snacha ta peče dobroty, delikatesy podle Maršálka jedině už teďka peče, takže i od ní mám recepty právě od toho pana Maršálka, i na internetu jsem si to našla. Takže pečení je taková záliba až na to, že se spravuju, takže já potom buď z toho půlku dám, když přijde vnučka, nebo pošlu to vnukovi, synovi a pak mě vynadaj, co to posílám,
0: ano,
1: že
0: ano,
1: Petra
0: tomu
1: peče pořád, každý den a že jim nadávám. Ale prostě tak, já to mám zakázaný, protože jsem sama a nemám komu pít.
0: Paní Boženko, naprosto vám rozumím, taky moc ráda peču a ještě více. Skvěle, peče můj manžel a když jste u toho zpravo.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever. My si dnes v Dáme řeč povídáme o vaření, ale recepty a nápady sbíráme z televize, taky z rozhlasu anebo třeba časopisu. I na internetu se dá sehnat spoustu receptů, tam vařím třeba já, můj oblíbený je těhotný kuchař. Je to skvělé, má výborné maso a manžel se vždycky pochutnává a já pak můžu jako trošičku zafrajeřit, že umím vařit. Jinak je to parketa mého manžela, hlavně doma. Jak je to u Petrášku, tak to se dozvíme teď, protože jsem zavolala Jiřímu Verchovi Petráškovi. Přeji hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám, Renatko, i všem, kteří poslouchají Rozhlas Sever. U nás je to přesně obráceně.
0: Ano, vaří manželka.
1: U nás je to přesně obráceně, jako možná si myslím ve většině rodin, ale říká se, že kuchař vaří vždycky lépe než kuchařka. A je pravda taková, že my máme ty maškrtné jazyčky, jak by řekli Slováci, máme my chlapi, takže asi je to pravda. Ale fakt je ten, abych se jako nenechal úplně zhambit. Když jsem byl mladší před mnoha lety, tak jsem občas i vařil. A představte si, přátelé, že já, masožrout, jsem dělal výborná jídla ze sojového masa. To by vám manželka potvrdila, to byla živá ještě moje maminka a hrozně si pochutnávali, já jsem dělal specialitky ze sojového masa. No ale časem mě to přešlo všechno a tak dále, ale pořád mám k jídlu blízko. Jednak jsem gurmán a jednak nevím, proč zrovna mě tahají do nejrůznějších pořadů, kde se vaří, že jo, a tak dále. Dokonce jsem v porotách některých, například teď v září zase v Nebanicích na Chebsku, budu předseda poroty Guláš Festu, tam se vaří 17 gulášů, no a takže to je úplná paráda.
0: Nepotřebujete asistentku? Já bych se tam taky jako zkusila vyzkoušet nějaký dobrý gulášek.
1: To je zajímavý, před chvíli jste mluvila o manželovi a teď už byste jela jako asistentka.
0: Znáte to, jídlo nezná hranic.
1: Ale Renatko, já jsem ochutnávač teď už dobrý, když jsem tam byl první, přátelé, když jsem tam byl poprvé, já jsem byl z domova naučený všechno dojídat. A to dělám i dneska, já kolikrát už nemůžu, ale mám tak silnou vůli, že dojím. No a teď si představte, když přinesli první mističku, já to sněd, druhou jsem sněd, třetí, u čtvrtého jsem byl mrtvý a gulášu bylo asi 18. Takže teď už jsem se naučil, že jenom tak žičkou a tak dále.

0: Ale, no a představte si, že já jsem tam za experta, no jestli teď poslouchá někdo z Demanic nebo z těch týmů, tak teda bude překvapen a vysměje se mi.
1: Ano.
0: Ale já jsem expert. Proč? Protože jednou vedle mě seděl hlavní kuchař hotelu PUP, jo, v Karlových Varech. No a to byl odborník. A já od něj opisoval. Tak jsem říkal, no přátelé, tenhle guláš malinko, prostě je přesolený, tenhle je moc kyselý, tenhle by vyžadoval víc cibule. No já jsem tam za velkého experta, takže letos budu předseda poroty.
1: No a takhle se člověk dostane k funkci. Jak je to jednoduché.
0: Ano, přesně tak.
1: Jiří Verich Petrášek, moc děkuju a každopádně si to předsednictví užijte a hlavně doufám, že narazíte na opět skvělý gulášek. Díky, mějte se a naslyšenou.
0: Přátelé, mějte se krásně, přeju dobrou chuť k obědu, když je to povídání krásné a přeji vám nádherný zbytek léta.

0: Valdemar Matuška, když jdou na mužskýho léta. K našemu tématu, tedy k tomu internetovému vaření a vlastně nejenom internetovému, ale vaření z televize a taky z rozhlasu, přišel ještě jeden e-mail. Jelikož jsem vyučená kuchařka, specialistka, stejně občas experimentuji podle zajímavých receptů, ale nejraději vařím typická česká jídla a osvědčená od naší babičky, která byla vynikající kuchařkou a pro nás tvořila jednoduché a dobré pokrmy. Když jsem pobývala u své sestřenice v Krkonoších, v jejím penzionu, a byli tam cizinci turisté z Rakouska i z Německa, vařila jsem pro ně rajskou, koprovku, svíčkovou, bramboráky, vdolky, ovocné knedlíky a další mňamky a všichni byli spokojení. Z Úlovic zdraví paní Milena. Tak paní Mileno, díky, doufám, že si dneska něco dobrého uvaříte. A naše téma dnes tedy pomaličku, ale jistě končí. Další tady budeme mít zase v pondělí, tentokrát navštívíme zoologickou zahradu. Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den a nezapomeňte, přesně ve 9:45 na Českém rozhlase Sever bude začínat další díl našeho zámeckého léta.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. a v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kež by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná sámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Dej mám tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Českém Švýcarsku pokračuje i 4 roky po ničivém požáru těžba suchých stromů okolo obcí. V Ústí nad Labem dnes začíná třídenní festival Ústecké slavnosti. Kvůli opravě mostu bude v Liberci znovu zavřený kruhový objezd nazývaný Sněhulák. Dnes čekáme převážně slunečno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva v okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Jaké práce jsou teď v plánu, vysvětlil mluvčí správy parku Tomáš Salov.
2: Je naplánované vytěžení asi 15 000 metrů krychlových dřeva z oblasti zejména obcí na Jetřichovicku. Ta těžba má za cíl zlepšit podmínky v případě, že by bylo potřeba tam vést nějaký hasební zásah.
0: Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. V městských sadech v Ústí nad Labem dnes začínají třídenní ústecké slavnosti. Na pódiu se podle webu města do neděle vystřídají například Leona Machálková, Petr Liftner s kapelou nebo skupina Věra Špinarová Tribute. Pořadatelé připravili také dětskou zónu se skákacími hrady, kolotoči, soutěžemi a rytířskými souboji. Vstup je po celý víkend zdarma. Dnes večer po 18. hodině bude pro dopravu znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. Bez uzavírky by nebyla zajištěná bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, vysvětluje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Dochází opravdu k těm odpadům dolů, to znamená, za provozu by to skutečně nešlo. Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
0: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Krým, musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Turnově na Semilsku došlo k dopravní nehodě na Havlíčkově náměstí. Osobní auto tam srazilo chodce a zasahují tam záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední expres, ve kterém vám dnes prozradíme, jaký recept vás o víkendu čeká v pochoutkovém roce. Dozvíte se taky, co potkáte cestou z Koštova do Vaňova údolím řeky Labe a v Babských Radách poradíme, z čeho a jak připravit rychlý a přitom výživný oběd. Jako slavného Severočecha tentokrát představíme muže, který se velmi úspěšně živí slovem. Nejdřív si ale vyzkoušel, jaké to je pracovat rukama dole v dole. Písničky, které nespárnou, zaspívají Žalman Lohonka a Petr Spálený. Jako první ale zazní jedna od Petra Nadě, kterou já osobně už pár dní nemůžu dostat z hlavy. Tak dobrý poslech.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: 11 minut po 10. hodině posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a před námi je medailonek dnešního slavného Severočecha. Je to muž, který zažil něco, bez čeho se myslím většina z nás dost ráda obejde, svou pracovní kariéru, totiž začínal dole v dole a tím dolem bylo Pluto 2 a on tam byl v roce 1981. Lidé z Mostecka už vědí, o čem mluvím, protože právě v tom roce došlo na Plutu k obrovské důlní tragédii. Přežilo jí jenom 5 lidí a náš slavný Severočech byl mezi nimi.
1: Slavní Severočeši.
2: Jako jeden z mála přežil důlní neštěstí. Napsal o tom Prvotinu, ale jeho knihy nejvíce čerpají z prostředí redakcí, kriminalistiky a společenského života. Novinář a spisovatel Petr Štrumpf se narodil v roce 1953 v Žatci. Vystudoval báňskou průmyslovku. I když začal psát fejetony už v 17 letech, k novinařině se dostal až poté, co si vyzkoušel práci důlního technika. Působil také ve stavebnictví. Po sametové revoluci byl redaktorem Pražského expresu a zakládal týdeník Ring. Spolupracoval s rozhlasem i televizemi. Svou Prvotinu s názvem Bestie napsal v roce 1988. Jde o psychologickou prózu, inspirovanou tragédií v hlubinném dole Pluto 2. Výbuch metanu tam v roce 1981 zabil 65 horníků a záchranářů. Štrumpf byl mezi 5, kteří přežili. Následoval román S hřebíkem v botě z prostředí pražského podsvětí. Další kniha Někdy je těžké dělat noviny byla odlehčeným průvodcem novinářským životem. Detektivní žánr obohatil Štrumpf romány Práskač a Kulku neuslyšíš. Napsal také publicistickou knihu rozhovorů se známými osobnostmi Čtyřikrát s a něco navíc. Petr Štrumpf je také autorem několika písňových textů pro Lucii Bílou, Dalibora Jandu nebo Petru Černockou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Sever vám pravidelně nabízíme turistické tipy, které za nás obstarává vášnivá turistka Eva Bucharová. Já jsem na rozdíl od ní turistka velmi, velmi rekreační, ale ten cíl, ke kterému dnes Eva míří, tak ten bych jednou také ráda dosáhla. Zatím se mi to nepovedlo. Mluvím o vaňovských vodopádech. Teď v létě to asi úplně nemá smysl, vody je všude málo, ale přesto ta krajina kolem nich musí být velmi pěkná. Eva nás dneska povede po levém okraji Labského údolí mezi Portou Bohemikou a Hradem Střekovem. No a naším cílem budou právě ty zmiňované vaňovské vodopády.
2: Z Ústí nad Labem popojedeme vlakem do Koštova, což je dneska součást Trmic. A po Mudré to vezmeme přes Milbohov a Stebno do Moravan, kde přejdeme na žlutou stezku k vyhlídkovému místu zvanému Vaňovská skála. Odtud je za dobré viditelnosti báječný pohled do hlubin Labského údolí a na Ústeckou kotlinu, hlavně potom na Hrad Střekov a na Masarykova zdymadla. Naše procházka pak vede dále silničkou do Podlešína na vyhlídku Vrkoč, kde je kromě této také proslulý vaňovský vodopád, v zimě ledopád. Výhled zakončíme u přístaviště ve Vaňově, ale pokud byste chtěli, mohli byste z Vrkoče dojít po naučné stezce až na Větruši a při této příležitosti ještě navštívit Humboldtovu vyhlídku. Z Větruše se dá sjet lanovkou přímo do centra Ústí. Je to výšlap nějakých 17 kilometrů, takže solidní celodenní turistická dávka.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bonnie M. o 10:30 ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pravidelnou součástí našeho vysílání je už 10. rokem soutěž Pochoutkový rok. No a protože právě letos je to 10 let, co hledáme šikovné amatérské kuchaře, tak tentokrát hledáme nejlepší recept za celou tu dekádu. Výherci z jednotlivých let tedy bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme. Nedělají je oni sami, nýbrž naše porota a taky naši profesionální kolegové. No a v neděli budeme péct piškotový zákusek s rebarborovou a sněhovou čepicí. Původně je to recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a byl třetí nejlepší v roce 2023. Tentokrát nám ho ale připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si ten recept přečetl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To už někdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Vojta se nebojí vnášet do všech těch receptů, které se mu dostanou do ruky, sám sebe a povyšuje je na zcela novou úroveň. Jak velké jsou rozdíly v obou těch receptech, tak to zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale ten vylepšený recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Kdo ví, možná i tymián bude hrát nějakou roli v následující rubrice, kterou uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Budou to babské rady Jarky Vykoupilové a dnes mají za cíl vám dokázat, že i z několika málo běžných surovin se dá vytvořit rychlý a přitom výživově hodnotný oběd.
1: Babské rady.
2: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Sever.

10 minut před 11. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever Jana Kratochvílová a její smích. No a teď naše pozvánky. Je pátek a to znamená mimo jiné to, že se na spoustě míst konají zajímavé akce. Tak začneme muzikou Varhaní bombonky. Pro vás dnes bude servírovat františkánský klášter v Kadani. Od 1 hodiny odpolední vždycky v každou celou můžete v kostele františkánského kláštera slyšet krátké barokní skladby autorů z Itálie, varhany. To je vždycky velká paráda, myslím, že to stojí za to. Hudba z úplně jiného soudku rozezní Lounskou stromovku. Tady od 8 hodin vystoupí Karel Kahovec a jeho Beatles Revival. Hodně muzicírovat se bude v Ústí nad Labem. Z našich zpráv už víte, že v městských sadech začaly nebo začnou ústecké slavnosti. Od 17.30 tady budou hrát třeba The Rumble of Skulls nebo Cumal nebo Skalp a připraven je i bohatý doprovodný program. Muzicírovat se bude i na Střekovské náplavce. Kolokafé od 7 hodin pozvalo Matěje Koudelku. No a muzika, která za mě bude stát opravdu za to, tak ta rozezní knihovnu Ústeckého kraje Léto na Hradebce, připravilo jazzový večer. Od 19.00 tady vystoupí americký charismatický zpěvák a omračující showman Lee Andrew Davidson. Večer plný jazzu, swingu a soulu. Za sebe mohu říct, to je něco, co bych si ráda dopřála. V Úštěku na nádvoří Starého děkanství bude od 6 hrát Roman Dragoun, no a v Roudnickém zámeckém parku zase od 7 podřibská dechová hudba. To byla muzika všeho druhu. Tak teď dáme ještě pozvánku z jiného soudku. Noční putování hraběte a jeho sluhy nabízí dnes Děčínský zámek. Ta první noční prohlídka začíná v 19.00. Kinematograf Bratří Čadíků se nám přesunul do Lovosic, do Lesoparku Osmička. Promítat tady bude už od 9 hodin. Letní kino v Zubrnicích za hostincem u Pernekrů to začne promítat až o 9:30 a na programu má film Po večerce. A jak tak koukám do té tabulky plné kulturních typů, zapomněla jsem ještě na jednu hudební akci. Vinařství Johan V. v Třebívlicích na dnešek pozvalo legendární slovenskou kapelu Horký žeslíže. Není to pro každého, ale kdo má jejich hudbu rád, měl by dneska do Třebívlic vyrazit.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Soud rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému násilí ze strany poslance Foldiny. Město Louny natáčí videa o třídění bioodpadu. Salmonelózou letos v Česku onemocnělo víc lidí než loni. V létě riziko nákazy roste. Dnes čekáme převážně slunečno a teplotu do 25 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldiny z SPD. Mluvčí soudu Michaela Janoušová to dnes potvrdila ČTK. Neřekla ale, jak soud rozhodl. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Policie před dvěma týdny Foldinu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Lounská radnice natáčí sérii krátkých videí na sociální sítě o správném třídění bioodpadu. Podle mluvčí města Pavly Kutlu v nich lidé najdou praktické příklady odpadu, který do hnědých popelnic patří i nepatří. Videa mají podpořit testovací provoz sběru bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky.
4: Testovací sběr bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky začal 20. dubna. Radnice od té doby pravidelně kontroluje obsah hnědých popelnic. Poslední rozbor z konce června ale po předchozím zlepšení ukázal další chyby. Podle Kutlu pracovníci našli například porcelánové talíře nebo několik kilogramů syrového masa. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Nehoda tří aut komplikuje provoz na průtahu Libercem před tunelem ve směru na Děčín. Střetla se tam osobní auta s nákladním. Místo je průjezdné jedním pruhem. Nehoda se obešla bez zranění. Podle policie omezení potrvá zhruba do 11:30. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnělo téměř 2,5 tisíce. Oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
5: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně slunečné počasí a teplotu naměříme nejvýše 22 až 25 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích došlo k dopravní nehodě na Masarykově třídě. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Místo je po nehodě průjezdné částečně. A v České Lípě v ulici Brněnská narazilo osobní auto do domu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Bylo 11, zprávy jsou za námi a před námi je pokračující dopolední Express, který vám i dnes přiváží zajímavého hosta. Tím hostem je dentální hygienistka Petra Křížová, se kterou odhalíme třeba to, proč se nám odhalují krčky. Nejdřív ale písnička Ivety Bartošové.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Čistit si pravidelně zuby není nic složitého. Tahle rutina je součástí našeho života. Jenže i tahle rutina se dá dělat dobře nebo špatně. A my si dnes budeme povídat o různých problémových situacích, třeba o krvácení z dásní nebo o citlivých zubech. Naším hostem je dentální hygienistka Petra Křížová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jedním z následků špatné péče o zuby může být krvácení dásní. Nebo takhle. Je krvácení dásní důsledkem špatné nebo nedostatečné péče o zuby?
2: Ano, máte pravdu. Jako vždycky máte pravdu.
1: Tak na tyhle stručné odpovědi jsem se opravdu těšila. Když mluvíme o špatné nebo nedostatečné péči o zuby, která vyústí v to, že v umyvadle při té ranní nebo večerní rutině najdeme krev, tak co se tím jako vlastně myslí, tou špatnou a nedostatečnou péčí?
2: No, je to většinou, každý pacient používá kartáček a pastu, to mají, ale většinou nepoužívají ty mezizubní pomůcky a to je ten velký zádrhel. Problém dnešní doby jsou i měkký kartáčky, které lidi používají a na kartáčky netlačí a čistí krátkou dobu. A to všechno se sečte a to nám způsobí ten zánět.
1: Tak to pojďme vzít hezky postupně.
2: Ano.
1: Měkký kartáček je špatně?
2: Ne, určitě ne. Když budu mít měkký kartáček, přitlačím na něj a budu dostatečně dlouho čistit a masírovat i dásně, tak to bude všechno v pořádku.
1: Jak poznám ten správný tlak, který mám vyvinout?
2: No, to je právě to, co musíme spolu natrénovat. Mm-hmm. To je stejný, jako když se děti učí psát tuškou. Ten tlak nějaký je, když jedeme autem, dneska už to tolik není, máme automaty, ale když byla spojka, tak jsme museli někde zabrat. Ta spojka mm-hmm. zabírá v nějakém místě. A to samé s tím kartáčkem. Musíme dobře přitlačit, ale ne moc tlačit, protože potřebuji jenom odstranit ten plak. Plak je slina, bakterie, něco málo jídla a to já potřebuji za ten den sundat.
1: Dá se nedostatečný tlak kompenzovat délkou čištění? Jako, že když nebudu tlačit moc, ale za to se tomu budu věnovat déle než ano. ty obligátní 2-3 minuty, tak to vyrovnám?
2: Ano, přesně tak by to mohlo být. Takže jestliže budu mít nějaký kartáček, nechci na něj tolik tlačit, protože to není potřeba, tak budu čistit o něco déle a jakoby lépe do některých míst budu přikládat ten kartáček. Ano, přesně tak, jak to říkáte.
1: Když říkáte o něco déle, o jakém časovém úseku tak jako mluvíte?
2: No, já musím říct, že ty, co to vymýšlejí, tak říkají, že třeba 10 minut si čistíme zuby, což když řeknu takhle, tak je to úplně příšerný, tak dlouho si budu čistit zuby, no to přece nedokážu. Tak já to nechci po nikom, aby čistil takhle dlouho, ale 2x2 minuty bych možná tomu dala.
1: Když si je budu chtít čistit přece jenom déle a abych u toho nemusela stát u umyvadla a vyřadím z toho procesu pastu a vezmu si jenom vlhký kartáček k televizi, bude to k něčemu?
2: My to tak říkáme a doporučujeme, vemte si kartáček a klidně jenom s vodou přejte si a můžete to dělat v kuchyni, když vaříte, můžete to udělat u televize, můžete to dělat kdekoliv. Určitě je to dobrá varianta a není to jenom o tom kartáčku, ale je to o těch mezizubních pomůckách a ty můžeme mít taky teda jako položený třeba u televize, může to mít v kuchyni. Ono to vypadá tak divně, ježišmarja, proč bych to tak dělal, nebo kde bych to mohl mít, ale hledejme důvody, proč to udělat a ne důvody, proč to nejde udělat.
1: Říká dentální hygienistka Petra Křížová, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Čištění zubů, tahle triviální záležitost je dnes tématem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, protože přesto, že jsem řekla, že je to trivialita, tak ji ne všichni provádíme dostatečně důsledně. A vy už jste v tom prvním vstupu několikrát narazila na to, co se zejména třeba, myslím, moje generace nenaučila tak úplně důsledně používat. A to jsou ty mezizubní kartáčky a tyhle ty jakože speciálnější pomůcky. Proč jsou tak důležité?
2: No, my jsme si řekli, že čistíme zuby vlastně tím kartáčkem a ten zuby čistím zepředu, zezadu, ale potřebuji ještě čistit zleva, zprava ten zub. A tam se nedostanu ničím jiným, jenom tou nití nějakou a tím mezizubním kartáčkem. Bavíme se o prostoru mezi zubama a tam je i ta dáseň a tam je velký prostor, který potřebuji otřít, vyčistit nějakým způsobem. Takže bez toho to nejde.
1: Říká dentální hygienistka Petra Křížová, která je dnes naším hostem. Potřebují i ty mezizubní pomůcky, jako ty malinkaté kartáčky o tom jednom kovovém vláknu, které je obalené nějakými štětinkami, pastu? A nebo tam stačí ta mechanická očista, to, že tam prostě párkrát jako zajedeme a opucujeme to tím kartáčkem?
2: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že na ten zub potřebuju chránit celý ten zub. Celý ten zub je ohrožený tím sladkým, kyselým. Tak proč nedat i na ten mezizubní kartáček něco dalšího? Ale my jsme si říkali, že to můžeme dělat i někde třeba v pokoji nebo v kuchyni. A takže když budu v koupelně, tak si na to můžu dát klidně i pastu na ten mezizubní kartáček a můžu sprojet ty mezizubní prostory s tou pastou. To asi neudělám v tom pokoji a v té kuchyni.
1: No, to je
2: ale dala bych to, jo. Nepraktické, ale já bych to dávala a pacientům to doporučuji. Ale bavíme se o zubech, které jsou zdraví a potom se bavíme o zubech a dásních, které jsou nemocné a tam potřebují léčit. A kde to potřebují léčit je právě v mezizubním prostoru. A potom v tom případě tomu pacientovi doporučím, aby si ten gel, který bude třeba dobrý na to léčení těch dásní, dal někam třeba na mističku a namáčel do toho ten mezizubní kartáček a dával to mezi zuby do toho prostoru, kde je to nemocný.
1: Budou ty zuby a ty dásně nemocné jenom v důsledku toho, že jsem se o ně nedost starala?
2: Ano.
1: Budou. To je ta příčina? Neexistuje tam nic jiného, co za to může?
2: Ne, většinou jsme to my sami, akorát to svádíme na všechny ostatní. Buď za to může to dítě, nebo za to může maminka, nebo za to můžou rodiče, prarodiče, ještě ty další rodiče. Ale že bych přišla do ordinace a pacient přišel a říkal, já za to můžu, že mám kazy, já za můžu za to, že si nečistím zuby, tak to teda fakt ne.
1: Odhalené krčky nebo krvácející dásně se objevují, řekla bych, s postupujícím věkem častěji. Je to tím, že ty naše zuby nám to tak jako sečtou, že jak jsme se o ně nedost dobře starali celý život, tak teď už toho mají plné zuby, dá se to tak říct?
2: Jo, určitě. Ty nemocné dásně, to je z důvodu toho, že nečistíme, neděláme ty věci dobře. Ten ústup, co jste říkala, ty odhalené krčky, můžou být začátkem právě toho, že špatně čistím, anebo naopak hodně moc čistím a ubližuju si.
1: Vysvětluje dentální hygienistka Petra Křížová, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterou si dál budeme povídat po písničce skupiny Kex.
3: Český rozhlas Sever, rádio.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever dentální hygienistka Petra Křížová a tak si společně čistíme zuby a přestože to děláme, tak nám krvácejí dásně a odhalují se nám krčky. Tak,
2: mně ne.
1: Ano, vám ne, ale nám ostatním někdy občas ano. Proč začne dáseň krvácet?
2: Protože tam přebelažují ty bakterie, které tam necháme, ať si tam dělají, co chtějí.
1: Ona ale začne krvácet až ve chvíli, kdy se do ní pustíme nějakým tím kartáčkem, protože jinak se to přece nestává.
2: To je pravda. Pacienti chodí a říkají, dá s nimi nekrvácí jenom tady u vás. Ano, máte pravdu. Ale kdyby oni si tam ten kartáček mezizubní dali, nebo to aspoň to mezizubní párátko, to speciální, tak by na to přišli sami, že ty prostory krvácejí.
1: Souvisí krvácení dásní s těmi odhalenými krčky? Je to něco, je to jedna věc, která vede k té druhé? Nebo
2: určitě dlouhodobé působení těch bakterií nám poškozuje kost. Jestliže nám ubývá kost, ubývá nebo ustupuje nám ta dáseň a když to nedej bože uzdravíme a už nebudou oteklé ty dásně, tak poklesnou a odhalí se nám krček.
1: Dá se s tím vždycky něco dělat?
2: Zastavit to krvácení, vyléčit ten zánět. Možná to nezůstane esteticky tak krásný, ale v případě, že už to potom bude všechno zdravý, tak i ten stomatolog nebo specialista dokáže udělat operace parodontu, dásní a dá se udělat plno krásných věcí. Ale musí to být zdravý, nemůže se dělat v zánětlivém prostoru něco, to nejde.
1: Jak dlouho trvá té naší dásni, než si řekne, jako už je toho dost, nestaráš se o mě a já ti to teď teda jako ukážu a spočítám.
2: Ono to může být krátkodobý, ono to může být třeba, já nevím, někdo jede na týden na dovolenou a vrátí se a řekne, ty dásně jsou citlivý a teď mi vadí, že si tam dávám ten kartáček a teď tam nedostanu ten kartáček, který jsem tam dostával, teď mi to krvácí. V ten moment, co to začne používat 2-3 dny, přestane to krvácet. Takže jako k tomu stavu se můžeme dostat hodně rychle. Ale u někoho to trvá o něco déle, protože třeba dělá některé věci dobře.
1: Když tedy se ten problém objeví, musíme zintenzivnit a ne přestat v té péči. Jak ale poznat, kdy to jako ještě vyřešíme sami? Kdy je to tím, že jsme něco zanedbali a můžeme to sami odstranit, pokud se té péči budeme věnovat důkladněji a důsledněji? A kdy už je to na to, aby se na nás podíval někdo z vašeho oboru nebo dokonce zubní lékař?
2: Ono je to jednoduché. Jestliže mě něco bolí a intenzivně a je to dlouhodobý a neporadím si těma pomůckama, který mám sám doma, tak jdu k někomu, aby se na to podíval. Jestliže budete chodit a půl roku na preventivní prohlídky a budete chodit na tu dentální hygienu, tak se tyhle ty věci vlastně vychytají v té ordinaci a preventivně budete tomu předcházet.
1: Říká dentální hygienistka Petra Křížová.

0: že si za ně můžeme sami, protože neděláme něco dost dobře. Můžeme si způsobit přecitlivělost zubů? Je to taky důsledek té nedostatečné nebo špatné péče? Kdy vlastně se potkáme s tím, že naše zuby začnou nějak citlivěji reagovat na takové ty typické podněty, jako je velký chlad, nebo velké teplo, nebo velké kyselo?
1: My si tady povídáme o tom, že máme čistit zuby, že máme se o ně starat zleva, zprava, zepředu, zezadu, ale my děláme celý dny takový věc, jako že jíme, koušeme, zatínáme zuby, možná, že louskáme ořechy a ty zuby poškozujeme. My celý den jim ubližujeme a to můžou být důvody, proč se nám ty zuby vlastně stávají citlivé. Takže můžou potom, protože tam na tom zubu mám sklovinu, sklovina je to nejtvrdší, co máme v našem těle. A pokud se o tohle to připravím, z jakéhokoliv důvodu, tak ty zuby mají pod tím takový tubuly, nervy, které nám dělají tu citlivost. Takže když o ty zuby budeme pečovat a ještě o ně budeme pečovat a starat se o ně a nebudeme je poškozovat, tak oni nám vydrží a nebudou citliví.
0: My ale poškozovat budeme, protože bez toho jídla a bez toho chroupání těch dobrých věcí se pravděpodobně neobejdeme. V těch televizních reklamách to vypadá velmi pěkně, jakože si koupíte tu pastu, ona přijde, najde tam tu dírku hezký, pěkně zacelí, ucpe a vyřeší vám problém a ta citlivost se ztratí.
1: Ono
0: funguje
1: to
0: takhle?
1: Ono by to možná udělalo, jenomže ty lidi většinou právě jak špatně čistí nedostatečně, tak tu pastu nedostanou do těch míst, kam by jsme potřebovali. Kdyby si to tam dali, tak by tu citlivost takovou neměli. Oni ty pasty určitě působí. To jako já tomu věřím a mám zkušenost a pacienti jakoby zpětně reagují. Ale já dokážu v ordinaci nalakovat ten zub, dát tam něco, co by mohlo pomoci tomu pacientovi, aby neměl citlivé zuby.
0: Čím to se to lakuje?
1: To jsou speciální laky, které se buď vytvrzují, anebo zůstávají a vytvrdnou sami.
0: Takže ve chvíli, kdy je ten problém takový, že tím čištěním a tou pastou, která umí pomoct to vyřešit, nejde, tak vy máte vyšší level k dispozici.
1: Přijdete, pomůžu. Ano.
0: Kdy je ten zub už jako skutečně přecitlivělý? Může se tenhle problém objevit a zase zmizet sám od sebe? A nebo ve chvíli, kdy ty zuby začínají reagovat nepříjemně, tak je čas obrátit se na odborníka a svěřit se mu do rukou?
1: Já bych asi poradila, aby přišli. Aby přišli a řekli, jaký mají problém. Protože často je to problém, že mají, jako že někde něco bolí, někde něco tlačí a my vyřešíme to tím, že vyřešíme ten zánět, který tam je. Nebo někde něco můžeme opravdu jenom zahladit, zarovnat, to může být problém, který tam je.
0: Nebojte se navštěvovat dentální hygienisty.
1: Určitě. Já
0: bych Petra Křížová dnes byla naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Je to milá dáma, které bych se určitě nebála do křesla. Jediné, čeho bych se bála, by bylo vlastní černé svědomí. Ale to jsme probrali už na začátku. Díky, že jste přišla a někdy příště zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.

0: Boty z kůže toulavých psů, které jsme obuli 40 minut po 11. s Michalem Tučným, nás donesly až do Dolní Poustevny. Právě tam probíhá kulturní léto a my si právě o programu téhle tradiční akce teď budeme povídat s jejím organizátorem Petrem Krystlem. Pěkné dopoledne.
1: Dobrý dopoledne.
0: To letošní kulturní léto u vás už běží od pondělka. Co už máte za sebou?
1: Tak v úterý byla akce na Myslivské chatě a včera, teda ve středu, bylo německo-české setkání u sportovní haly.
0: Další velká věc vás v Dolní Poustevně čeká zítra. Co to bude?
1: Tak máme zítra na místním hřišti fotbalovém máme dvě utkání. První bude o 14 hodin děti, jakoby starší přípravka. Pak od 17 hodin bude stará garda Dolní Poustevna se Sedmicema hrát fotbal a od 16 hodin bude k poslechu a tanci hrát kapela Hunáci z Ústí nad Labem.
0: Mohou přijít i ti, kteří se nezapojí do toho fotbalu? Na tu muziku?
1: Já vás špatně slyším.
0: Jestli mohou na tu muziku přijít i ti, kteří se aktivně nezapojí do fotbalu?
1: Samozřejmě, ano, samozřejmě můžou. Jsou všichni srdečně zváni.
0: Říká Petr Krysl, který nás zve na kulturní léto v Dolní Poustevně. Bude ten sobotní fotbal a muzika už závěrem letošního kulturního léta, nebo vás v jeho rámci ještě něco čeká?
1: Ne, to už by mělo být závěr, akorát včera mělo být ještě kino večer, ale to kvůli nepřízní počasí bylo přesunuto na příští čtvrtek. Od 21:30 hodin.
0: Tak přeci jenom nějaké pokračování ještě bude. Díky za informace a ať to zítra vyjde. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc, naschledanou.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Pokud jdou vaše hodiny správně, měly by právě ukazovat 11.51. To znamená, že páteční dopolední expres už pomalu dojel do své cílové stanice. Ještě předtím, než jeho palubu opustíme, ale zaskočíme za Slávkou Brádlovou do kuchyně. Dneska to nebude předvíkendové pečení. Dneska si dáme něco pro všechny milovníky pálivých chutí. Slávka Brádlová slibuje, že závitky, které nás dnes naučí připravovat, budou tak trochu ostré.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ostré závitky, to je dnešní receptík. No a tu ostrost si řídíme podle vlastní chuti. Na 4 porce budeme potřebovat 4 pěkné plátky z vepřové pečeně, 4 plátky anglické slaniny, 1 menší cibuli, 1 kápii, sůl, pepř, hořčici z chili a nebo hořčici a chili zvlášť. Můžeme pak udělat jemnější porce pro děti. A ještě si připravíme tak 3 lžíce oleje. Plátky masa naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme hořčicí z chili nebo jenom hořčicí a dokořeníme mletým chili. Pro děti samozřejmě chili vynecháme. Pak na maso položíme plátek anglické slaniny, zavineme a zajistíme párátky. Na oleji spěníme nakrájenou cibuli, na tomto základu opečeme ze všech stran závitky, podlijeme a dusíme. Když je maso měkké, přidáme do sosu ještě na pár minut nakrájenou kápii a dodusíme. Podáváme s dušenou rýží nebo vařenými bramborami. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.
0: Dobrou chuť a pěkný den, nejlépe s Českým rozhlasem Sever. Pokud jde o zprávy, tak se o vás celé dnešní odpoledne bude starat Petra Vališová, no a připravená už je i Renáta Filipi, která tradičně po 12. plní vaše písničková přání a plnit je bude i dnes. Tak jí v tom nenechte, hezky volejte a přejte si, ať má Renata co dělat. Společně se zase uslyšíme v neděli. Pěkný pátek a hezký víkend s Českým rozhlasem Sever přeje Lenka Šobová.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zájem o novou zelenou úsporám je zatím výrazně nižší než loni. Soud poslal do vazby seniora obviněného z vraždy muže v Ústí nad Labem. Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon. Dnes čekejte převážně slunečno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
2: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekt musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
2: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
4: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
2: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Soud dnes poslal do vazby 71-letého seniora, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal 38-letého muže. Policie o tom informovala na síti X. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři mezi muži. Pobodaný muž zemřel v nemocnici. K incidentu došlo na autobusové zastávce. Stavba nového pavilonu E2 začala v kampusu Technické univerzity v Liberci. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou, ve které bude sídlit ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou, říká rektor Technické univerzity Aleš Kocourek.
5: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce i z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
0: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze Zamír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost a dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný.
1: Počasí.
0: Převládá převážně slunečno a dnešní teploty se budou pohybovat do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích na Masarykově třídě u čerpací stanice Shell se srazilo osobní auto s nákladním a v Chomutově se ve Farského ulici srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipi.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali páteční polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMS-ku na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Pavla, přála si nějakou hezkou písničku od Lucie Bílé, tak jsme společně vybrali Desatero. Ta písnička je pro všechny posluchače pro hezký víkend.

0: Lucie Bílá a Desatero, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další na naší lince do studia vybírá pan Milan z Rumburku. Hezké odpoledne, pane Milane.
1: Tak ještě jednou krásné dopoledne, paní Renato, tady Milan z Rumburku, tak především chci pozdravit vás a všechny vaše kolegy z Rádia Sever.
0: Děkujeme.
1: A dnes bych chtěl popřát své mamince, paní Kristýně Pelánové z Rumburku, která samozřejmě dnes slaví svůj svátek, a tak touto cestou bych jí chtěl hlavně popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním životě a ať se jí všechno daří dobře jako doposud. A písničku bych jí poslal společnou, na které jsme se vlastně my dva domluvili před malou chvíli. No a z mé strany by to bylo asi všechno, hlavně to zdravíčko.
0: Dobře, vše nejlepší přejeme pochopitelně i z Českého rozhlasu Sever. Posílám i štěstí, to se taky v životě hodí. Vybral jste od Petra Naděje Kristýnka i Baspí. Tak pozdravte maminku, užijte si to a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Kristýnka Iba spí a Petr Naďa na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání. Tu další už vybírá paní Blanka z Křečan. Hezké odpoledne.
1: Taky hezké odpoledne. Já bych chtěla popřát touhle písničkou, co jsme vybrali, všem Kristýnkám, co dneska oslavujou, obzvlášť naší vnučce Kristýnce, s přáním hodně moc zdraví, štěstí a lásky přeje babička s dědou.
0: Bude to písnička od bratří Nedvědů, všechno nejlepší, ano. Tak všechno nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever. Paní Blanko, díky za zavolání, naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju, naschledanou.

0: František a Honza Nedvědovi, jejich všechno nejlepší. Pojďme na další písničku na přání, tentokrát z vašich e-mailů. Připomínám adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku Davida Dejla Akorát. Pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic a pro paní Jarmelku z Nuslí posílá to posluchačka Dominika z krásného Března.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever.

David Dale na Českém rozhlase Sever, 12 hodin 28, skoro 29 minut k tomu a vy posloucháte páteční polední písničky na přání a tady je další přání z e-mailu. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Babičko, nauč mi Charleston pro mou kolegyni, která je teď nemocná, aby se brzy uzdravila. Děkuji, Monika.

0: Hlavně pro mámku a pro tátu za hezkou dovolenou v Chorvatsku.
1: Ano.
0: A pak ještě pro ségru Elišku.
1: Tak jo, vybrala jsem tedy skupinu Kex a písničku Víš. Díky a naslyšenou.
0: Naschle.

V té další, kterou teď budeme hrát a budeme ji hrát opět z e-mailu. Hezký pátek, dnes moje maminka Jaroslava vybrala píseň pro Kristýnku od Valdemara Matušky. Kristýnkám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie a Jaroslavy z Prahy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Hanka Zagorová dospívala, taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už pojďme na další písničku na přání z vašich SMS-ek Daniela Hulku Déšť, vůz a pláčem posluchačům od paní Emy.

i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

zmizel v dálce.

Daniel Hůlka, Déšť, vůz a pláč. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a pokračujeme v písničkách na přání. Stihneme ještě jednu. Eltona Johna a jeho Nikitu všem Kristýkám k dnešnímu svátku od Hanky.

0: Elton John a jeho Nikita. Tady je Český rozhlas Sever, kde právě teď končí páteční polední písničky na přání. Ty další tady budou opět po 18. s Miroslavem Tartárkem. Teď už Petra Vališová připravuje nové zprávy. A Renáta Filipy přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Policie navrhla obžalovu za vraždu dítěte na ubytovně u Žatce. V Novém Boru na Českolipsku skončila obnova sídliště Husova Jiráskova. Dnes čekejte převážně slunečno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr. Což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. 26-letému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. ČTK o tom dnes informoval mluvčí policie Kamil Marek. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah. Muž byl podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání pod vlivem alkoholu i drog. O odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli obnovila obec jednání. Dnes to řekla místostarostka obce Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, Michaela Majerová. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce.
5: Zvolené řešení podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše vychází z aktuálních norem, které už ale neumožňují neformální způsoby parkování a průjezdu, i s ohledem na případný bezproblémový pohyb vozidel hasičů nebo záchranářů. Na návrhu spolupracovali dopravní inženýři se zahradními architekty. Cílem bylo najít vyvážený poměr parkování a zeleně. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Německý kancléř Friedrich Merz oznámil personální změny ve vládě. Novou šéfkou jeho úřadu se stane Nina Wagnerová, která dosud byla ministryní zdravotnictví. Na tomto postu ji nahradí dosavadní generální tajemník Křesťansko-demokratické unie Karsten Linnemann. Další výměny v kabinetu podle německého kancléře budou následovat. Deník Bild s odvoláním na své zdroje dříve uvedl, že Merz taky plánuje odvolat ministra dopravy Fritze Ginslera. Na to nakonec ale Merz neoznámil.
3: Počasí.
2: Převládá převážně slunečno a dnešní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Stále dejte pozor, v Chomutově ve Farského ulici se srazila dvě osobní auta. Další nehodu máme hlášenou v České Lípě ve Svárově v Partizánské ulici. A v Děčíně se v Březové ulici srazilo osobní auto s motorkou. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
7: Dobrý den, dneska máme šlachy.
6: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
0: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
6: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu?
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by i šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek prstu ohýbáte. A zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. No. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je na, taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje zvyšuje. Kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: stahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam se
2: tak,
0: brátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolesti ve šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen, byla malá kvůli se automobilu, která spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá? Jako...

0: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
1: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
2: Mohu povídat?
0: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
2: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu, jak palec a ze spoda je bříško.
0: Ano. No,
2: a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten ta kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, ten ta začátek kosti. No, nebo
0: a kde to... jste s tím byl?
2: No, na ortopedii.
0: Ano.
2: Různě a nic mi s tím nedělá, že prej to je otlak.
0: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál, takže asi...
1: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
0: Ano, přesně takhle, tak, takhle. Ano, bohužel.
2: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
0: Rozumím.
2: To je právě ten problém.
0: Ano, a to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
2: Ano. Ano, aha, ano, cukrovku.
0: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
1: Odpovídáte.
0: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
1: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající jako ta příčina, jestli na něco šlapnete,
2: nikdo
1: nebo je horko?
2: Nic k tomu.
0: To musíte poznat
1: vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Poslanec Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. Soud rozhodl předběžným opatřením. Firma na stavbu nového bytového domu s 32 byty si v Turnově převzala staveniště. Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Dnes čekejte převážně slunečno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svojí ženou další měsíc. Prodloužil tak po jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnálu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svoji ženu, se stal před dvěma týdny. Policie Foldynovi zároveň zabavila střelné zbraně. V ústeckých městských sadech dnes začínají třídenní ústecké slavnosti. Na pódiu se podle webu města do neděle vystřídají například Leona Machálková, Petr Liftner s kapelou nebo skupina Věra Špinarová Tribute. Pořadatelé připravili také dětskou zónu se skakacími hrady, kolotočem, soutěžemi a rytířskými souboji. Během celého víkendu bude vstup zdarma. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Stavba má vyjít na 117 milionů korun. Většinu zaplatí stát. V polovině srpna na staveniště dorazí pilotovací souprava, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: A mezi tím se bude provádět asfalt okolních objektů, abychom případně mohli, kdyby nedej bože došlo k nějakému poškození v rámci pilotáže, tak abychom mohli případně ty objekty opravit nebo poskytnout nějaké náhrady.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
5: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá. Pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
6: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
5: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval.
7: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
5: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Převládá převážně slunečno a dnešní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracem uzavřený jeden jízdní pruh, ve špičce se tam můžou tvořit kolony. A v Doksech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Většině z vás už se blíží konec pracovního týdne. Máme tady pátek 24. července, svátek slaví Kristýna, tak přejeme za Český rozhlas Sever vše nejlepší a jinak nám právě teď začíná pohodové odpoledne. Dnes jsou to 4 roky od vypuknutí požáru v Národním parku České Švýcarsko. Jak se krajina v místech, které zasáhl oheň, proměnila a jak je park připravený na další možné požáry, tak to si řekneme zhruba za 15 minut. Pozveme vás do Bíliny, kde od zítřka potkáte v pohádce lese řezbáře a za moment je tu ale zámecké léto a dnes zámek Veltrusy a opět tady budou i písničky, které nestárnou. Třeba od Petra Reska nebo Jakuba Smolíka, teď ale pokračuje Anaka.
3: Pohodové odpoledne

0: Petr Hrezek, jeho nejkrásnější déšť, který nás nejspíš dnes nečeká, jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 11 minut po 14. hodině a teď už je čas na Františka Kinského a Zámecké léto. Tentokrát se vydáme na zámek Veltrusy.
1: Zámecké léto. Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
2: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
2: Jako lovecký zámeček?
3: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
2: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
2: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
3: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
2: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
3: Pojďte za mnou, já to tady znám.
2: Ó, to je krása.
3: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
2: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
3: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
2: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
3: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
2: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
3: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tomáš Klus, dokola 14 hodin, skoro 23 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Přesně před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí a plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Sezona po požáru byla pro tamní podnikatele tragická, postupně se ale turisti vracejí.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během
1: ano,
2: toho požáru.
1: Určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovává.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluha.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizí, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
8: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů odsud. Vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
9: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěsku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
2: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze Sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
9: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně podstatně na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
2: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Slavná ABBA i v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever zhruba za minutu. Tady máme 14:30 a připravený je v našem odpolední vysílání další tip.
1: Regionální stopař.
0: V pohádkovém lese v Bílině se zítra uskuteční 9. ročník každoročního řezbářského plenéru. Pozvánku si pro nás připravila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Ahoj.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, přibliž nám, o jakou akci se tedy jedná?
2: Jde o tradiční akci, na které zhruba 12 až 13 řezbářů vytváří sochy. Ty jsou pak umístěny v pohádkovém lese v Bílině. Pohádkový les je lokalita na návrší nedaleko sídliště Za Chlumem, kterou zdobí dřevěné sochy už 56 let. Dřevo se ale ničí a tak vznikl spolek Pohádkový les, který si vzal za cíl tradici dřevěných soch na místě udržet. A právě proto už 9 let tam organizuje takové dřevosochání. Akci podporují město Bílina, Čes i Ústecký kraj.
0: Popiš nám, jak to vlastně v takovém pohádkovém lese vypadá.
2: V pohádkovém lese v Bílině v současnosti najdete kolem 120 postav a asi 30 dalších prvků ze dřeva. Nejvyšší sochou je mamut z doby ledové a nejdelší 15 metrů veselý drak Falko z filmu Nekonečný příběh. Letos by se měl pohádkový les rozrůst o další postavy, jako jsou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, E.T. Mimozemšťan, Smolíček a další. Také vznikne socha čarodějnice, která bude jako první postava umístěná mimo pohádkový les, přijde do Bořeňské zahrady.
0: Řekni nám něco o programu letošního řezbářského plenéru.
2: Akce začíná v sobotu 25. července od 10 hodin a končí v 5 hodin odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Vrcholem programu je od 13 hodin speed carving, neboli rychlořezba. Řezbáři mají zhruba 1 hodinu na to, aby vytvořili sochu na libovolné téma a sochy se následně budou dražit. Ten, kdo ji prodá za nejvyšší cenu, bude pomyslný vítěz této soutěže. Doprovodný program, ten je určený hlavně pro děti. Sváťovo dividlo zahraje představení od 11 a od 16 hodin. Děti si také zasoutěží o sladkosti. Na více stanovištích v pohádkovém lese budou zažívat lesní hry a plnit úkoly. Bude se také tvořit z balónků, malovat na obličej, pobaví i vyplňování dřevěných omalovánek. No a kreativních dílen se mohou zúčastnit nejen děti, ale i dospělí. A všichni se také mohou podívat na ukázky tradičních řemesel, na košíkářství a kovářství. Například kovář bude kovat zvonečky s logem pohádkového lesa.
0: Popiš nám, prosím tě, ještě, jak se na místo konání dostaneme.
2: Autem pro návštěvníky akce bude přímo na místě připraveno parkoviště a ti, kteří využijí městskou hromadnou dopravu, vystoupí na zastávce ulice Litoměřická. Odtud už je povedou cedulky až k začátku pohádkového lesa.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jakub Smolík v dnešním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Za moment tady bude Paul Simon, 14 hodin 39 minut. Je čas na dnešního slavného Severočecha. Toho nám opět představí Milan Knotek a dnes to bude novinář a spisovatel Petr Štromf.
1: Slavní Severočeši.
2: Jako jeden z mála přežil důlní neštěstí, napsal o tom Prvotinu, ale jeho knihy nejvíce čerpají z prostředí redakcí, kriminalistiky a společenského života. Novinář a spisovatel Petr Štromf se narodil v roce 1953 v Žatci. Vystudoval báňskou průmyslovku. I když začal psát fejetony už v 17 letech, k novinařině se dostal až poté, co si vyzkoušel práci důlního technika. Působil také ve stavebnictví. Po sametové revoluci byl redaktorem Pražského expresu a zakládal týdeník Ring. Spolupracoval s rozhlasem i televizemi. Svou Prvotinu s názvem Bestie napsal v roce 1988. Jde o psychologickou prózu, inspirovanou tragédií v hlubinném dole Pluto 2. Výbuch metanu tam v roce 1981 zabil 65 horníků a záchranářů. Štromf byl mezi pěti, kteří přežili. Následoval román S hřebíkem v botě z prostředí pražského podsvětí. Další kniha Někdy je těžké dělat noviny byla odlehčeným průvodcem novinářským životem. Detektivní žánr obohatil Štromf romány Práskač a Kulku neuslyšíš. Napsal také publicistickou knihu rozhovorů se známými osobnostmi Čtyřikrát s a něco navíc. Petr Štromf je také autorem několika písňových textů pro Lucii Bílou, Dalibora Jandu nebo Petru Černockou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Necelých 9 minut nám zbývá do 15. hodiny, posloucháte Český rozhlas Sever, páteční pohodové odpoledne. A teď informace, které se nám před víkendem určitě budou hodit. Voda ve většině sledovaných přírodních koupališť v Ústeckém kraji je bez závad. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici pouze v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku a v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Kde se můžeme koupat bez obav, tak to ví náš reportér Jáchym Zvoníček. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Podle aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem má většina sledovaných přírodních koupališť v kraji čistou vodu. Bez starostí se tak lidé můžou koupat ve většině kontrolovaných míst, mezi které patří například jezero Milada na Ústecku nebo vodní nádrže Barbora u Teplic a Nechranice na Chomutovsku.
0: Můžeš nám říct, v jakých koupalištích je ta zhoršená kvalita vody?
1: Ano, jde o zatopený lom Varvažov na Ústecku a jezero Chmelař na Litoměřicku. Na obou místech je horší průhlednost vody. Ve Chmelaři se navíc objevily zelené řasy a sinice. Jejich množství ale zatím nepřekročilo stanovený limit, proto je riziko zdravotních problémů po koupání malé.
0: Jak můžou lidé po vykoupání v těchto koupalištích předcházet zdravotním problémům?
1: Nejúčinnější je se hned určitě po vykoupání osprchovat čistou vodou, hlavně pro citlivější jedince, jako jsou děti, seniori a těhotné ženy. Ještě doplním, že hygienici kontrolují vodu ve sledovaných přírodních koupalištích každé 2 týdny a aktuální výsledky najdou lidé vždy na webu krajské hygienické stanice. Před každou cestou k přírodnímu koupališti se proto vyplatí web zkontrolovat a ujistit se, že voda v něm je vhodná ke koupání.
0: Zjistil náš reportér Jáchym Zvoníček. Děkujeme a naslyšenou.
1: Krásný víkend.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Práce na silnici na Mostecku omezí do listopadu dopravu. Liberecká zoo má mládě kriticky ohroženého osla somálského. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje unijní nařízení o digitálních službách a počasí na zítra opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V srpnu začne oprava silnice 1/28 mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku jezdit kyvadlově a práce potrvají do listopadu. Informovala o tom dnes mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Kvůli opravám jsou uzavírky na více místech v Ústeckém kraji. Během následujících 4 víkendů bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice 1/30 v Přístavní ulici v Ústí nad Labem. Ústecký soud poslal dnes do vazby 71-letého muže, který zřejmě nožem napadl při hádce protivníka. 38-letý muž útok nepřežil. Útočníkovi hrozí podle policie až 18 let vězení.
2: Incident se stal ve středu ráno na autobusové zastávce Divadlo v centru Ústí nad Labem. Přes silnici sídlí krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. V okolí se často zdržují lidi pod vlivem drog nebo alkoholu. Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři. Pobodaný muž zemřel v nemocnici. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: V liberecké zoologické zahradě se po téměř 5 letech narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Jde už o 28. odchov tohoto druhu v historii zoo. Ve volné přírodě dnes přežívají už jen stovky těchto zvířat a každý nový přírůstek tak pomáhá zachovat jejich populaci.
3: Mládě osla somálského podle chovatelů prospívá velmi dobře. Návštěvníci ho můžou při troše štěstí vidět ve venkovním výběhu společně se stádem. Letošní sezóna je navíc pro libereckou zoo mimořádně úspěšná. Narodila se mláďata zeber, horských kopytníků, paviánů a daří se také odchovu vzácných dravců. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
1: Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. Počasí na zítra opět převážně slunečno a nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni, na horách až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně v Benešovské ulici u čerpací stanice Armex se srazila 2 osobní auta a na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Na Výsecké rychtě v Kravařích zahájili po dokončené renovaci cyklus akcí zaměřených na život v minulosti. Na prvním setkání si lidé mohli vyzkoušet třeba praní na vlše. Víc prozradíme už za pár minut a navštívíme také v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí turisticky oblíbené místo, tedy Lubenec. A tipy tentokrát budou hlavně hudební. Mám pro vás opravdu hodně koncertů a myslím, že si vyberá si úplně každý. K tomu přijdou i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Pavla Bobka nebo Věry Martinové, teď už Helena Vondráčková.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Další hlavně u českých táboráků velmi oblíbená písnička Pavel Bobek Veď mě dál cesto má písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Lidé znovu objevují výseckou rychtu v Kravařích na Českolipsku. Největší roubená obytná stavba v Česku dostala novou střechu a uvnitř se mezitím obměnila expozice zaměřená na život na vesnici a lidovou architekturu. Víc návštěvníků má přilákat i série letních akcí, které připomínají, jak se žilo v minulosti. Jiří Jelínek se byl podívat na té první, nazvané Jak prali naše babičky.
1: Nastruháme tradiční šichtovou mídlo s jelenem.
2: Říká edukátorka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ivana Vencovská.
1: Svět to znává. Továrna do dneška funkční.
2: Vyměníme si role, já vám poučím svoje nahrávadlo. A co tady mám dělat?
1: Doporučuji nejdřív si vyhrnout
2: kávy. To je dobrý nápad, ano.
1: Pokud nemáte vodotěsné hodinky,
2: to mám.
1: Tak to je dobrý. Valchu k sobě,
2: aha.
1: Tak já vám přidržím lavor a tak. Funguje to nahoru, dolů, nahoru, dolů a musíte přitlačit.
2: Jo, takže ano, ano, už se vypouští z toho ta tekutina. Je to docela namáhavá práce teda.
1: Ano,
2: naše
1: ano.
2: Babičky se docela nadřely, teda dá se říct.
1: Rozhodně, prádlo se vždycky předmáčili, potom ho většinou se i vyvařilo, vydrbalo, vymáchalo, usušilo. A případně se ještě bělilo.
2: Takže takové praní nebyla záležitost na hodinku, jako dneska, ale...
1: Byla ta celodenní záležitost, většinou se pralo v pondělí, aby se následné sušení, valchování, žehlení dokázalo a v pátek na víkend už měli hezky jako opravdu uklizeno.
2: Budova se zvenku dost proměnila, protože místo šindelové střechy je tady režná taška na ní a změnilo se něco i tady v interiéru?
3: Bylo přidány jako sbírkový předměty pro návštěvníky a byla nově otevřená i nová expozice v ocholu paření.
2: Vedoucí výsecké rychty Marek Hofman ukazuje novou expozici, která připomíná chalupy slavných osobností zde v severních Čechách.
4: Tady jsou třeba i předměty třeba z chalupy Vladimíra Menšíka.
2: Koho tady máme ještě? Josef Větrovec, ještě Vlasta Chramostová samozřejmě, Leoš Suchařípa.
4: Samozřejmě chybilo jich víc, ale to bych musel mít větší prostor. A...
2: Nové jsou zde také expozice, truhlářství, obdělávání polností nebo praní. Tam jsou různá historická žehlící prkna, žehličky, valchy a dokonce i první elektrické pračky. Skrabař Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

tmé nebojím. A počuť hlasné stereo a výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje páteční pohodové odpoledne, dospíval Richard Miller a připravená je Alena Škraňková. Vy asi tušíte, pokud nás posloucháte pravidelně, že nás čeká seriál Příběhy severočeských měst a obcí. Dnes se vydáme na Lounsko do Lubence.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Do Lubence na Lounsku zasadil Karel Čapek děj své povídky Modrá chryzantéma. Vypráví příběh zahradníka Fulinuse, který se snaží najít místo, odkud pomatená dívka Klára přinesla unikátní modrou chryzantému. Ani s pomocí knížete z Lubence se mu to nepodaří. Obec Lubenec se nachází v turistické oblasti Dolní Poohří. První zmínky o obci jsou z 12. století, podle nich vesnice patřila k Ladrubskému klášteru. V polovině 14. století byla ves rozdělena na dvě oddělené části, větší Luben a menší Lubenec. Rozvoj obce v 18. století podpořila výstavba císařské silnice z let 1792 až 1811. A ve 20. letech 20. století zaměstnávala lidi z Lubence a okolí porcelánka, elektrické družstvo, spořitelna a záložna a vyráběly se tam veterinární přípravky. Dnes je Lubenec a okolí oblíbeným místem výletníků a turistů. Naučná stezka okolím Lubence vás provede krásnou krajinou a dozvíte se něco o místní historii i přírodě. Asi 4 kilometry od Lubence stojí kamenná rozhledna Vochlice. Z vrcholu je nádherný výhled na přírodní park Horní Střela, Rakovnickou pahorkatinu, Lubenec i zámek Chyše.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dva asi nejspíše nejpopulárnější čeští zpěváci v jedné písničce v duetu Co sudičky přáli nám, Lucie Bílá a Karel Gott. Máme 15:30 v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Připraveny tipy, máme tu páteční odpoledne a co se týče kultury, hlavně večer posledního pracovního dne, patří většinou hudby a takové tedy budou i naše tipy. Dvoudenní hudební festival v nádherné přírodě nedaleko Flajské přehrady na Mostecku, to je válcování na Flájen. Prostor u Hájenky na adrese Flaje 24 ožije pohodovou, hlavně folkovou hudbou. Dnes v 19 hodin a na pódiu výjimečně potkáte i mou maličkost, ovšem ne v roli moderátora, ale zpěváka a bubeníka. Zítra pak program pokračuje od 15 hodin, tak si poznamenejte Flaje 24 dnes v 7 a doražte. Pokračujeme v Ústí nad Labem, kde je to na koncerty asi nejbohatší. V městských sadech startují víkendové městské slavnosti a v 17:30 se tu postupně vystřídají The Rumble of Schools, Cumal a Sklap. Připraven je i další doprovodný program. Léto na Střekovské náplavce u Kolokafé zve na Matěje Koudelku a léto na Hradebce v knihovně Ústeckého kraje zase nabízí jazzový večer, při kterém zahraje americký charismatický zpěvák a omračující showman Lee Andrew Davidson, kterého doprovodí kapela složená z českých hudebníků v čele s klavíristou Luďkem Havlem. Výběr je jen na vás, obě akce totiž začnou v 19 hodin. Hudba na Vinicích pokračuje v Třebívlicích a tentokrát zahraje v amfiteátru vinařství Johan V. slovenská legenda Horký žeslíže. Areál se otevře v 18 hodin. Hudební večer pro milovníky dechové hudby, to je podřipská dechová hudba v Zámeckém parku v Roudnici nad Labem v 19 hodin. Aby to bylo hudebně vyvážené, nabídnu ještě klasiku v Teplicích v Domě kultury se Severočeskou filharmonií Teplice a výběr ze symfonií Antonína Dvořáka opět v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Věra Martinová v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Brzy budou pokračovat Depeche Mode, 8 minut po půl čtvrté, stále příjemný poslední pracovní den v tomto týdnu. V dopoledním vysílání se vás dnes Renata Filipi ptala, jestli vaříte, pečete podle rozhlasu, televize, časopisů. Bohaté zkušenosti s tím má posluchačka Božena ze Žadce.
1: Vařím, peču. Pekla jsem obden, protože jsem měla doma 3 chlapy v chalupě.
2: Ano.
1: Takový rychlovky, všechno možné, jablečný řezy s tvarohem. No a posledně jsem pekla perník s melasou a s medem od maršálka. Mm-hmm. Potom míša řezy podle pana maršálka.
2: Ano.
1: On to má teda opravdu...

0: delikates. Je to všechno na gramy. Já mám nejradši hrníčkový, to, co se nemusí vážit, naměřím, je to rychlovka, takže dělám všechno možné. Prostě podle jabka, podle toho, co mám doma, tvaroh, olejová bábovka, švehačková bábovka, koláče jogurtové s ovocem, muffiny, zvyšně taky podle pana maršálka. A i mám spoustu kuchařek, jsou pekařinou, cukrařinou. Na každé křtiny jsem vezla vždycky něco nového a prostě tohle to mě baví. Je to takový druh zábavy a člověk se u toho uklidní, až na to, že potom přibíráme.
1: Zítra po 9. hodině dopoledne si vás Renata Filipi bude ptát na zoo, kdy jste byli naposledy v zoologické zahradě, co vás tam baví, jestli máte rádi třeba takové dokumentované krmení, cvičení se zvířaty a interaktivní prvky a která ze severočeských zahrad je podle vás nejlepší. Volejte na známou linku 475 212 212 zítra po 9. anebo pište už teď na Facebook, po případě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje slíbená skupina Depeche Mode, za 20 minut je tady 16. hodina. Stále hezké páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Skupina Krištof, 15 hodin 47 minut pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Zatopený kaolinový lom u Nepomyšle na Lounsku si díky tyrkysové vodě a světlým břehům vysloužil přezdívku České Maledivy. Po návštěvnících tam ale zůstávají lahve, obaly a další odpadky. Už zítra proto na místo vyrazí uklízet dobrovolníci. Akci pořádají manželé Michaela a Jiří Dolanovi z projektu Verde Deros. Podobné úklidy organizují po celém světě a podrobnosti teď probereme přímo s Michaelou Dolan, kterou vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč jste si pro další úklid vybrali právě České Maledivy a co všechno tam po návštěvnících zůstává?
1: No, ono je to vlastně naše taky oblíbené místo blízko naší chaty, takže víme, že se ty odpadky kumulují, protože už jsme tam uklízeli mnohokrát. A nachází se tam všechno, ať už to jsou láhve, plechovky, různý kusy oblečení a plínky a zbytky od jídla, takže vlastně vždycky tam je co najít.
0: Mm-hmm. Lom je ale stále aktivním těžebním prostorem, kam je vstup běžně zakázaný. Máte tu akci domluvenou s majitelema, jak bude zajištěná třeba bezpečnost těch dobrovolníků?
1: Ano, vlastně bezpečnost, my vždycky dobrovolníky předem seznamujeme s pravidly, aby nedošlo k žádnému zranění, máme navíc lékárničku a vlastně hned potom, co mě napadlo uspořádat ten úklid tady, jsem kontaktovala starostu Nepomyšle a společně jsme pak kontaktovali majitele lomu, aby jsme dostali to povolení tam dělat ten úklid.
0: Mm-hmm. S uklízením jste začali před 6 lety na pláži v Barceloně. Co vás tehdy přimělo začít? A jak se z jednoho úklidu stal projekt, se kterým dnes cestujete po světě?
1: No vlastně to bylo během covidu, kdy už na zemi jsme začali v té Barceloně vídat hodně roušky a jednorázové gumové rukavice. A na pláži taky se kumulovaly odpadky, takže jsme vlastně začali uklízet a stala se z toho závislost. Protože bohužel odpadky jsou fakt po celém světě, takže všude, kde jsme byli, tak vlastně jsme měli co sbírat, proto se snažíme ty lidi víc motivovat k udržitelnosti úplně všude na světě. Tady vlastně v Čechách vzdělání je dobrý, ale když to v té Latinské Americe, kde my vlastně většinou se pohybujeme, tak tam to chybí a lidi nevědí třeba ani, že pálit odpadky není dobré, takže se vlastně snažíme to komunikovat i tam.
0: Do kterých částí světa jste se už s tím projektem dostali a kam se chcete ještě vydat dál?
1: No už jsme uklízeli ve 32 zemích a největší teda dopad má naše práce hlavně v těch španělsky mluvících zemích, protože tam jsme vlastně takový influenceři a teďka se tam stěhujeme i do Dominikánské republiky právě a budeme pár let dělat úklidy a pomáhat se vzděláním tam.
0: Mm-hmm. Tak o tom jste právě teď mluvila, tam jste se sbírali s místními dobrovolníky přes 15 tun odpadu. Jak se vám v cizí zemi vůbec podaří sehnat tolik lidí a zajistit i následný odvoz toho odpadu?
1: No, je to vlastně tím, že my jsme vlastně ty influencery, máme přes 600 tisíc sledujících na sociálních sítích, takže vlastně já vydám jenom pozvánku o tom, že děláme úklid a dobrovolníci se nám hlásí sami, takže to je super. A na všechny úklady vždycky zajistíme kamion na odvoz odpadků a taky spolupráci recyklačního centra, aby vlastně co největší množství toho odpadu se dalo zrecyklovat.
0: My děkujeme samozřejmě za vaši práci, tak to byla Michaela Dolan z projektu Verde Deros. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Marcela Holanová za necelých 6 minut, je tu 16. hodina. Končí dnešní páteční pohodové odpoledne, pokračujeme s pořadem Humoriáda. Těšit se dnes můžete na opět Patrika Rozehnala a hlavně hosta režisérku Jitku Němcovou. Já se budu těšit zase pro změnu po 17. hodině u pořadu Den v kraji a posílám vám třeba ještě slavnou jihočeskou trojici Hop Trop nebo Eltona Johna. Stále pěkné a pohodové odpoledne.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Radnice v Chomutově nechá opravit fontány. V Liberci bude znovu uzavřený kruhový objezd nazývaný Sněhulák. Zemřel autor Večerníčkového, Edu Danta a Francimora, výtvarník Vratislav Hlavatý. A počasí na zítra opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Fontány u chomutovského soudu budou opět funkční. Radnice rozhodla o opravě čerpadel, trysek nebo elektroinstalace. Celkové náklady na rekonstrukci dvou vodních prvků v parku v Puškinově ulici jsou necelé 4 miliony korun. Opravy mají být hotové do prosince. Policie ukončila vyšetřování vraždy batolete na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku a navrhla podat na obviněného muže obžalobu. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah. Podle předběžných výsledků toxikologického vyšetření byl muž v době zločinu pod vlivem alkoholu i drog. Doplňuje mluvčí Kamil Marek.
2: Ve věci byl podán návrh na podání obžaloby vůči 26-letému muži pro zvlášť závažný zločin vraždy. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 20 let anebo výjimečný trest.
1: Dnes večer po 18. hodině bude pro dopravu znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci v Horním Růžedole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. Bez uzavírky by nebyla zajištěná bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, vysvětluje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Dochází opravdu k těm odpadům dolů, to znamená za provozu by to skutečně nešlo. Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
1: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku. Sport. Tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-1 na sety a postoupila do semifinále. Ve čtvrtfinálovém programu turnaje se dále představí Dominika Šalková, která vyzve Krajanku Barboru Krejčíkovou a Sára Bejlek hraje s Rakušankou Tagerovou. Počasí. V noci bude jasno nebo polojasno a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra opět převážně slunečno a nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni. Na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově u kruhového objezdu v Palackého ulici se srazila dvě osobní auta. Stále dejte pozor, v Děčíně dvě osobní auta se tam srazila v Benešovské ulici u čerpací stanice Armex. A nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
5: Dobrý den, jak se máte?
4: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
5: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
4: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No. No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No, pojďme na več.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel, když se pantomimi přehmátnu, joj, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to je český Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo. Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Žil se, no.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nám buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si hodně, tak máš prelietec květ a nakvět. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
2: Ano, Horníček, ano. Jo, jo. Měli bychom nechat diváka, ale tak vždycky... my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano, kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No, to není
2: máš
3: tak...
2: Máš větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat. Oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický.
2: Ano.
3: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak
6: jo,
5: děkujeme.
6: Jo, prodávám vody jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: No, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedá párky.
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokoj.
12: No.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku. Ale teplej příkrm vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu, takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
13: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
11: To je pravda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
4: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
4: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
4: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
4: Jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
4: Tak jsem to šla udělat, no, já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
4: On by chtěl teď žít. Kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo. Strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru třeba zkoušel?
4: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíc komparzů, který se topí v rybníku v Husitech nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
4: ne,
5: je to šálení.
4: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš, filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
4: Já bych chtěla mít dva roboty doma.
5: Dva?
4: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Ty už jsou.
4: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo.
4: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
4: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale zase.
4: Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
4: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře. Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Hezky. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A

0: Lenko, co se ti stalo? Jo, ona jí otrhá. A co se jí stalo, jo? Chápeš, ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta usila dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
2: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt tala těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky vořát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkali, ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
3: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
2: Je to životní
3: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
2: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
3: Ano, no.
2: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, vždovka, to už vůbec ne, ale
3: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
2: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
3: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem
3: chtěla.
4: Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, to, prostě nešlo časově,
2: protože nějak to nešlo. Ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě o trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového no. Stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Byl skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor, mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr Zelotý. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Jo, tak on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem, to je maminka, tak na mě nemakej, jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: Na jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na jo.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Teplice a Krupka přidávají další místa se zákazem pití alkoholu. Zdravotnická záchranná služba má v Jablonci nad Nisou novou základnu. V Česku přibylo nakažených salmonelózou. Riziko nemoci z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste. A počasí na zítra opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Teplice rozšířily zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Nově platí také v okolí hlavního vlakového nádraží, včetně parku Milady Horákové a v části Řetenic mezi Buluzuckou ulicí a železniční tratí. Protialkoholní vyhlášku upravila také Krupka, kde nové opatření začne platit od 5. srpna.
4: V Krupce je hlavní změnou rozšíření zákazu konzumace alkoholických nápojů taky na Schillerův park u Poštovní ulice. Podle mluvčí krupské radnice Stanislavy Hankové vyhláška zakazuje nejen popíjení alkoholu, ale taky zdržování se na vymezeném veřejném prostranství s otevřeným alkoholickým nápojem. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Zároveň z něj bude i výukové centrum pro studenty oboru zdravotnický záchranář, říká vedoucí operačního střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
5: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
3: Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste, varují předtím lékaři. Třeba salmonelózou jen v letošním prvním pololetí onemocnilo téměř 2500 lidí, meziročně asi o 30% víc. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra opět převážně slunečno a nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni, na horách až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Podbořanech se na Lounsku ve Vroutecké ulici srazilo osobní auto s motorkou. Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. A v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje odpolední program, máme 4 minuty po 17. hodině a u nás to znamená, že začínají reportáže od nás ze severu Čech, Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aktuální informace od nás z regionu si v pořadu Den v kraji připravila Petra Vališová.
2: Dobré odpoledne. Okresní soud v Děčíně rozhodl,

0: To řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně nechtěl rozhodnutí komentovat. Přístavní ulice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude 4 víkendy neprůjezdná. První uzavírka kvůli opravě mostu začíná dnes v 9 hodin večer a potrvá do nedělního večera. Ústecký kraj o tom informoval na webu. Následující dopravní omezení budou první 3 srpnové víkendy. Řidiče navede na objízdnou trasu přechodné dopravní značení. Pokračuje naše reportérka Jana Vitásková.
1: Kompletní oprava Benešova mostu začala loni v dubnu. Ve městě kvůli tomu platí řada dopravních omezení. Motoristi se zatím přes řeku Labe dostanou jen po Mariánském mostě.
0: V obcích okolo je Třichovic na Děčínsku začíná protipožární bezpečnostní těžba suchého dříví. Správa Národního parku České Švýcarsko má v plánu vytěžit do konce roku 15 000 metrů krychlových dřeva. Během 4 let, které uplynuly od ničivého lesního požáru v chráněné oblasti, vytěžili dřevorubci v okolí obcí v parku asi 100 000 metrů krychlových souší. Těžba přijde celkově na 5 milionů korun. Po odvezeném dřevě ale holiny nezůstanou, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
2: Takto vytěžené plochy potom návazně budou vysazeny dřeviny, které vykazují větší požární odolnost.
0: Více se dozvíte už v této hodině. Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. 26-letému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. ČTK o tom dnes informoval mluvčí policie Kamil Marek. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah. Muž byl podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání pod vlivem alkoholu i drog. V městských sadech v Ústí nad Labem dnes začínají třídenní ústecké slavnosti. Na pódiu se podle webu města do neděle vystřídají například Leona Machálková, Petr Liftner s kapelou nebo skupina Věra Špinalová Tribute. Pořadatelé připravili také dětskou zónu se skákacími hrady, kolotoči, soutěžemi a rytířskými souboji. Vstup je po celý víkend zdarma.
3: Informace ze severu Čech připravila Petra Vališová.
4: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vladimír Míšík, jeho jednohubky na Českém rozhlase Sever, 13 minut po 17. hodině posloucháte Den v kraji. Přesně před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí a plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Sezona po požáru byla pro tamní podnikatele tragická, postupně se ale turisté vracejí.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během
1: ano,
2: toho požáru.
1: Určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovává.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluha.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizí, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
8: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů odsud, vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
9: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěsku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
2: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
9: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně podstatně na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
2: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku období, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Hana Zagorová, Stanislav Hložek, jinak to nejde. 17 hodin 23 minut, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Opět jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem Kočkově. Na telefonní lince vítám meteorologku Janu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A ještě než se dostaneme k víkendu, což nás samozřejmě nejvíc zajímá, jak to vypadá teď a jak bude vypadat dnešní odpoledne a večer?
2: Tak teď máme převážně nějaké skoro jasno a teploty vysoko. Pohybují se od 25 do 27 stupňů Celsia, pouze na severu, tam máme o něco chladněji, tam aktuálně kolem 22 stupňů Celsia.
0: Takže příjemné letní počasí, co bude přes noc?
2: Během noci v podstatě budeme mít jasnou noc, tím, že bude chladnější ráno. Ranní teploty nám budou klesat na 11 až 8, v údolích až kolem 6 stupňů Celsia.
0: Tak a pojďme se podívat na sobotu.
2: Sobota bude velice příjemná ve smyslu toho, kdo má rád sluníčko, protože bude celý den slunečno a teploty budou letní až možná někde tropické, protože maximální hodnoty zítra 26 až 29. Na těch nejteplejších místech bych se nebala říct, že by mohlo být až k 30 stupňům Celsia. Na tom severu ve Šluknovském výběžku tam opět o něco chladněji kolem těch 25-26 stupňů Celsia.
0: Bude to pokračovat i v neděli?
2: Neděli bude teplo, ale bude nás tam ovlivňovat už přechod studené fronty, který bude výrazně to počasí měnit, zejména tedy během pondělního dne potom. Ale v neděli už nám bude přibývat oblačnost. Ráno teploty 16 až 12 přes den. Když by opravdu svítilo ještě nějakou dobu sluníčko, tak teplota příjemná, nebo příjemná, vysoká, do 29 stupňů Celsia. Kdyby už se zatahovalo dříve, tak ty teploty by zůstávaly někde kolem těch 24-25 stupňů Celsia a během těch pozdějších odpoledních večerních hodin očekáváme, že se můžou vyskytnout první přehánky anebo taky bouřky, které právě budou spojeny s tou studenou frontou.
0: Já moc děkuji za předpověď, přeji klidný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: 6:30, 1 minuta k tomu pokračuje Den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Voda ve většině sledovaných přírodních koupališť v Ústeckém kraji je bez závad. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici pouze v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku a v jezeře Chmelař na Litoměřicku, kde se můžeme koupat bez ovav. To ví náš reportér Jáchym Zvoníček.
1: Podle aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem má většina sledovaných přírodních koupališť v kraji čistou vodu. Bez starostí se tak lidé můžou koupat ve většině kontrolovaných míst, mezi které patří například jezero Milada na Ústecku nebo vodní nádrže Barbora u Teplic a Nechranice na Chomutovsku.
0: Můžeš nám říct, v jakých koupalištích je ta zhoršená kvalita vody?
1: Ano, jde o zatopený lom Varvažov na Ústecku a jezero Chmelař na Litoměřicku. Na obou místech je horší průhlednost vody. Ve Chmelaři se navíc objevily zelené řasy a sinice. Jejich množství ale zatím nepřekročilo stanovený limit, proto je riziko zdravotních problémů po koupání malé.
0: Jak můžou lidé po vykoupání v těchto koupalištích předcházet zdravotním problémům?
1: Nejúčinnější je se hned určitě po vykoupání osprchovat čistou vodou, hlavně pro citlivější jedince, jako jsou děti, seniori a těhotné ženy. Ještě doplním, že hygienici kontrolují vodu ve sledovaných přírodních koupalištích každé 2 týdny a aktuální výsledky najdou lidé vždy na webu krajské hygienické stanice. Před každou cestou k přírodnímu koupališti se proto vyplatí web zkontrolovat a ujistit se, že voda v něm je vhodná ke koupání.
0: Říká Jáchym Zvoníček.
2: Den v kraji.

0: 17 hodin skoro 36 minut a ladíte stále Český rozhlas Sever, pokračuje páteční den v kraji. Stovky dobrovolníků v Ústí nad Labem se ve svém volném čase starají o komunitní zahrady, pořádají sousedské akce nebo pomáhají nemocným. Několik desítek spolků a iniciativ, ve kterých působí, propojuje neformální síť Ústečtí dobrodruzi. Co díky ní ve městě vzniká, to zjišťovala reportérka Kateřina Kučerová.
1: Ústečtí dobrodruzi jsou taková neformální síť dobrovolníků v Ústí nad Labem. Michála Valášková, která je aktivní zapojovatelkou, mi popsala, že jejím smyslem není zakládat další velkou organizaci, ale propojit lidi, kteří už v Ústí dobrovolnicky něco dělají. Podle hrubého odhadu jde zhruba o 32 iniciativ a na 400 dobrovolníků. Například nezisková organizace Stomici sdružuje lidi, kteří žijí s vývodem a pomáhají jim vracet se do běžného života. Dobrovolníci z Reuse centra zase sbírají zachovalé oblečení, hračky nebo vybavení domácnosti a předávají je lidem, kteří je ještě využijí. Lidé ze spolku Skorotice jinak obnovují křížky a starý hřbitov, Žížala na terase zase pečuje o komunitní zahradu na severní terase a Mongagua zdarma sportuje s dětmi ze sociálně slabších rodin a to je jen malý výčet.
2: No, zní to docela zajímavě, i ta spolupráce je zřejmě zajímavá. Co se už díky ní podařilo, co teď připravují?
1: Nejprve vytvořili databázy, ve které se dobrovolníci evidovali, kdo může nabídnout zkušenosti, vybavení nebo pomoc při pořádání akcí. V roce 2024 se 18 iniciativ představilo na festivalu ústeckých dobrodruhů v městských sadech. Lidé kolem sítě potom vydali minulý rok takovou brožuru sousedského průvodce s mapou téměř stovky míst, kde se dá zapojit a přes participativní rozpočet prosadili městskou půjčovnu stanů. Loni připravili také festival řeky s více než 20 stanovišky na obou březích Labe. Michála Valášková mi ještě řekla, že iniciativa Promyky teď připravuje na 30. srpna další ročník festivalu Nádhera ve Vrchlického sadech na Klíši. Jde vlastně o takový sousedský festival s hudbou, divadlem a programem pro děti, který zároveň pokaždé podpoří některou z místních sociálních nebo dobrovolnických služeb. Dále například Žížala na terase letos 4. září oslaví 9. narozeniny komunitní zahrady a lidé kolem Stomici připravují umělecký kalendář.
0: Prozradila v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever Petru Beranovi Kateřina Kučerová.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, teď už máme 6:15 a opět se vracíme k nám do regionu.
1: Regionální stopař.
0: A máme pro vás jednu pozvánku na zítra v Pohádkovém lese v Bílině se v sobotu 25. července uskuteční 9. ročník každoročního řezbářského plenéru. Pozvánku si pro nás připravila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová.
2: Jde o tradiční akci, na které zhruba 12 až 13 řezbářů vytváří sochy. Ty jsou pak umístěny v Pohádkovém lese v Bílině. Pohádkový les je lokalita na návrší nedaleko sídliště Za Chlumem, kterou zdobí dřevěné sochy už 56 let. Dřevo se ale ničí a tak vznikl spolek Pohádkový les, který si vzal za cíl tradici dřevěných soch na místě udržet. A právě proto už 9 let tam organizuje takové dřevosochání. Akci podporují město Bílina, nadace Čes i Ústecký kraj.
0: Popiš nám, jak to vlastně v takovém pohádkovém lese vypadá.
2: V Pohádkovém lese v Bílině v současnosti najdete kolem 120 postav a asi 30 dalších prvků ze dřeva. Nejvyšší sochou je mamut z doby ledové a nejdelší 15 metrů veselý drak Falko z filmu Nekonečný příběh. Letos by se měl pohádkový les rozrůst o další postavy, jako jsou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, E.T. Mimozemšťan, Smolíček a další. Také vznikne socha čarodějnice, která bude jako první postava umístěná mimo pohádkový les, přijde do Bořeňské zahrady.
0: Řekni nám něco o programu letošního řezbářského plenéru.
2: Akce začíná v sobotu 25. července od 10 hodin a končí v 5 hodin odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Vrcholem programu je od 13 hodin speed carving, neboli rychlořezba. Řezbáři mají zhruba 1 hodinu na to, aby vytvořili sochu na libovolné téma a sochy se následně budou dražit. Ten, kdo ji prodá za nejvyšší cenu, bude pomyslný vítěz této soutěže. Doprovodný program, ten je určený hlavně pro děti. Sváťovo dividlo zahraje představení od 11 a od 16 hodin. Děti si také zasoutěží o sladkosti. Na více stanovištích v Pohádkovém lese budou zažívat lesní hry a plnit úkoly. Bude se také tvořit z balonků, malovat na obličej, pobaví i vyplňování dřevěných omalovánek. No a kreativních dílen se mohou zúčastnit nejen děti, ale i dospělí. A všichni se také mohou podívat na ukázky tradičních řemesel, na košíkářství a kovářství. Například kovář bude kovat zvonečky s logem Pohádkového lesa.
0: Popiš nám, prosím tě, ještě, jak se na místo konání dostaneme.
2: Autem pro návštěvníky akce bude přímo na místě připraveno parkoviště a ti, kteří využijí městskou hromadnou dopravu, vystoupí na zastávce ulice Litoměřická. Odtud už je povedou cedulky až k začátku Pohádkového lesa.
0: Zve nás naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. A tak já ještě jednou připomenu, pokud vás ty informace a pozvánka zaujaly, takže Bílina, Pohádkový les, zítra v sobotu 25. Vše začíná v 10 hodin. U nás teď ale pokračuje Iveta Bartošová, posloucháte Český rozhlas Sever, přejeme vám stále příjemné páteční odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Iveta Bartošová dospívala, my také končíme, tedy přesněji řečeno končí dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever. Následovat budou zprávy samozřejmě v 18 hodin s Petrou Vališovou. Dozvíte se například, že v Ústeckém kraji téměř po měsíci skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru. Podrobnosti tedy ve zprávách, zajímavá bude třeba i výstava kudlanek v Chomutově. A já ještě jednou připomenu, že svátek dnes, tedy v pátek 24. slaví Kristýna, tak přeji všechno nejlepší, pošlu i hudební dárek. Bude to vlastně severočeška litvínovská rodačka Iva Freelingová, zpěvačka, ale hlavně modelka se zpěvákem Mekí Žbirkou. Zaspívá nám i Patrick Swayze. Užijte si zbytek dnešního dne, nádherný víkend. Já se budu těšit na slyšenou hned zase zítra po 5. hodině ráno a za malou chvíli písničky na přání a Míra Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Ústeckém kraji téměř po měsíci skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru. V Chomutovském zooparku bude první výstava kudlanek v Česku. Policie pátrá po muži, který loni přepadl ženu u libereckého koupaliště. A počasí na zítra opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Ústecký kraj ukončil na návrh hasičů období zvýšeného nebezpečí požáru. Informoval o tom na svém webu. Opatření platilo od 26. června kvůli dlouhotrvajícímu suchu a s tím spojenému zvýšenému riziku vzniku požárů. Zakazovalo například rozdělávání ohňů v přírodě, spalování hořlavých látek nebo používání pyrotechniky mimo zástavbu.
4: Na Děčínsku ale podle meteorologů sucho stále přetrvává. V Českém Švýcarsku proto zůstává střední stupeň požárního rizika. Do lesů Národního parku je možné vstupovat pouze od 6 ráno do 10 večer. Trvale tam také platí zákaz kouření a používání vařičů. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: V Chomutovském zooparku začne v sobotu výstava kudlanek. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů lidé uvidí v bývalém hostinci u Pratura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tam bude vystavený 3 týdny. Podle ředitele zooparku Víta Lukáše jde o první výstavu kudlanek v Česku. Mezi vystavenými kudlankami bude i jediný v Česku žijící druh kudlanka nábožná. Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení ženy. Událost se stala loni v říjnu nedaleko vstupu do areálu libereckého lesního koupaliště. Muž podle policie ženu napadl a opakovaně po ní požadoval peníze. Napadené se nakonec podařilo utéct. Žena při incidentu utrpěla zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
5: Podle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let. Na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy. Už je vysoký zhruba 170 cm, na sobě měl červenou špinavou žustiánkovou bundu, černé kalhoty.
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra z práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli a nyní už v registru jsou. Podle Kubáta bylo vše legální, pochybení vidí jen v pozdním zápisu. Ministr Juchelka to nekomentoval.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo polojasno a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia a počasí na zítra opět převážně slunečno a nejvyšší teploty naměříme do 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na Českolipsku na silnici číslo 15 u obce Zahrádky nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu. Provoz na místě řídí policie. A v pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice k hraničnímu přechodu na Rýbenau. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

VBK víc nehledám. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárka. Také už jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé a neznáte kontakty, tak o písničku si sem k nám můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 nebo si o písničku napište. Buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, kde první slovo napíšete zahrajte, následuje mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a nás už čeká ta první písnička na přání. K ní tady mám právě jednu SMS-ku. Prosím od Petra Šišky a Pavla Nováka písničku Nad Moravou se vítá. Bylo by to pro Marcelku z Ústí nad Labem Neštěmic a Maruškám z Chomutova a Děčína. Moc děkuju Marie ze Šestajovic.

0: Tolik tedy Pavel Novák, Petr Šiška a Nad Moravou svítá. Tady u nás jsou písničky na přání pro změnu a také už nás čeká ten první telefonát po 18. hodině. A dnes se na úvod dotelefonovala paní Jarmila z Prahy Nuslí. Dobrý večer nebo podvečer, jak chcete?
1: Dobrý podvečer, radši podvečer, svítí sluníčko.
0: Jo. No tak. To právě, jo. Tak, vy jste vybrala super muziku, hezkou písničku, já prozradím, že to budou Foreigner a jejich velký hit I Want to Know od Lavis, který také známe od Jitky Zelenkové, Bez lásky láska není. Komu zahrajeme ten originál?
1: Tak, tenhle ten originál zahrajeme Květě na Vysokou a Romanovi a Jirkovi. A potom bych tu písničku poslala Marušce z Chomutova a jestli můžu ještě Honzovi z Vlkavy a tým Božence ze Žadce.
0: Dobře, a jestli můžu, tak i vám to pošlu. Já vím, že se vám líbí tahle kapela. Většinou ploužáky od nich samozřejmě.
1: Já si... mám teda ty ploužáčky, no, ano, ty mám nejradši. To mám teď... zvládí ještě, když jsem chodila na diskotéky, takže...
0: Jo, tak vždycky, když byl ploužákový blok, to bylo vaše. Tak Foreigner právě teď, samozřejmě, že popřeju krásný víkend a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásný víkend. Naschledanou.

0: Byli tedy na přání skupina Foreigner a písnička I Want to Know What Love Is. No ale pokračujeme dál, protože já už tady mám nachystaný hned další telefonát do písniček na přání a ve vysílání v tuhle chvíli vítám paní Blaženu z Lovečkovic zprávě teď, jak se mi svěřila. Já vám přeji hezký podvečer, dobrý večer, zdravím.
1: Děkuju a tak my bychom si s dcerou přáli.
0: Na zahradu?
1: Na zahradu při tomhle krásným počasí. Jak jsem řekla.
0: Taková ta písnička přímo na party si tam teď můžete udělat.
1: Ano.
0: I když je brzo tedy na party ještě.
1: Ano.
0: Tak skupina Verona, jak jsme se domluvili, a písnička Na mě nečekej. Tak ať se vám hezky poslouchá, i vám popřeju hezký víkend a zase někdy to štěstí, až budete volat, ať to vyjde jako dneska.
1: Děkuju.
0: Zase někdy.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever.

0: Skupina Verona a písnička Na mě nečekej a já teď nebudu čekat a do vysílání propojím hned někoho dalšího čekajícího na telefonní lince a v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever vítám po nějaké době Milana z Horní Poustevny. Dobrý večer. Zdravím a vítáme. Tak co jsme tam nachystali pěkného za další písničku?
1: Tak já bych si přál písničku Růže Lucky Vondráčkový.
0: Dobře, bude tam. A koho potěšíme?
1: Bude to pro Verču, pro Jirku Geršla, pro Pavla Bláhu, pro Pavlu Pospíšila, pro Martina Grunzu, pro ministra Hickýho, pro Milanka.
0: Tak signál nám vypadává, Milane. Haló, haló.
1: Pro sestru Jitku, slyšíme se?
0: Teď už zase ano.
1: Pro můj sestru Jitku a pro paní Janušku do Okrašela se poslouchá.
0: Dobře, tak jo, taky pro vás a hodně trpělivosti s vaším operátorem. Dnes ten signál je nějaký špatný v těch Krušných horách. Tak Lucka Vondráčková, Růže, náš signál je tam určitě kvalitní, tak až se hezky poslouchá vám teď ta písnička, co jsme nachystali. A naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.

0: Lucka Vondráčková, písnička Růže, tolik další na vaše přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No ale pojďme se teď po telefonních linkách vypravit třeba do Žatce, tam jsme snad ještě dneska nebyli v této hodině. A ve vysílání vítám paní Boženu, která odtamtud volá. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marečku, zdravím vás i všechny věrné posluchače. Písničku, kterou jsme vybrali, pak řeknete.
0: Od Kajkuta.
1: Všem přátelům a dneska má ještě můj syn narozeniny. Mm-hmm. 54 je mu.
0: Ano.
1: To je hrozný, jak to letí.
0: Tak spolu popřejeme
1: asi. Takže ještě dávám jednou jemu dodatečně hrát, já už jsem mu dávala hrát. A pak všem přátelům, Andělce, Božence, Jarmilce, Honzíkovi, Pavlíkovi, Františkovi, vám taky, Mirečku.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům.
0: A také
1: mějte
0: vám.
1: Mějte se krásně a krásné báječné léto vám přeju všem.
0: A já vám také. Zdraví. A vybrali jsme hezkou od Karla Gotta, písnička, která se jmenuje Jestli tě budu mít rád, tak jestli někdo nezná, já myslím, že se mu bude líbit. Paní Boženo, děkuju za zavolání a naslyšenou.
1: Já taky děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever Karel Gott a písnička Jestli tě budu mít rád. Pojďme se teď také podívat na nějaký písemný zkaz, na nějaký e-mail. A ne tady jeden vidím. Zdravím a písničku posílám kamarádce Kristýně k svátku. Přeji zdraví, štěstí a pohodu. Také písničku posílám kamarádkám z jogy a všem posluchačům. A vybrala jsem písničku od Mirka Dudáčka Střapatej kluk. Díky Marie z Děčína.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever.

0: Člověk ale také písnička, která nestárne, to byl František Nedvěd a Jižní kříž. Ovšem také jsou tady stále písničky na přádí, a to až do 19 hodin. Další telefonát už je nachystaný. Zlom u mostu se k nám probojoval po telefonních linkách pan František. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer vám a všem vašim posluchačům.
0: I za ně moc děkuju. Tak my se teď s tou další skladbou vypravíme do 50. let. Je to tak? Souhlasíte?
1: Ano.
0: Co to tady bude pěkného a komu to pošlem?
1: Písničku posílám mé sestře do Meziboří, dále Herbertovi a jeho paní

0: německého Heilbronu. Písnička je i pro vás.
1: Děkuju.
0: A taky je pro všechny Františkové a pro všechny, kterým se tady ta písnička líbí. A vám děkuji za vyhledání.
1: A také pro vaší paní na zahrádku, že ji zdravím. Ale teď už Luis Prima, tak hezký víkend a naslyšenou.
0: Naslyšenou, mějte se hezky.

Luis Prima, Buona Sera Signorina, písničky na přání pokračují a před dalším telefonátem tady mám teď nachystanou třeba také jednu SMSku. Krásný víkend přeju do Vlkavy, paní Ině do Děčína a také Jirkovi do Křečan a všem přátelům, Hanička, Básnička a Harry. No a vybrali také spolu hezkou písničku, teď je tady Tony Bridge, skupina Akáty a písnička, která se jmenuje Hospůdka.

0: Tak tolik tedy Tony Bridge, také Akáty a písnička, která se jmenovala Hospůdka. Nás teď čeká hudební výlet do roku 1964, jak jsme s posluchačkou, co čeká na telefonní lince, zjistili, a ona to tedy věděla. Ve vysílání vítám paní Inu z Děčína. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Pane Míro, já vás prosím o zahrání písničky od Jiřího Vašíčka Tenkrát, tenkrát. Je to opravdu z roku 1964.
0: Ano.
1: A chtěla bych ji zahrát vám.
0: Děkuju.
1: Vaší milé mamince.
0: I za ní moc děkuju.
1: Paní Hance z Byliny a jejímu mužovi, protože jí se taky líbí tyhle ty starší písničky. A všem, kteří poslouchají, děkuju vám pěkně.
0: A není zač, písnička i pro vás. A možná, že si teď někteří pamětníci tu písničku i zaspívají. Tak uvidíme, třeba se někdo ozve.
1: Ale ona je to hezká písnička, ano, ano, hezká ano. Melodie.
0: Přesně tak,
1: tak. Já vám
0: i ten text.
1: Děkuju.
0: Vám také děkuju. Krásný víkend a naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Děkuju. Jiří Vašíček a Tenkrát.

0: Jiří Vašíček a tenkrát a nedá se nic dělat, jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra, tentokrát je po 12. hodině. Ideálně jste krásný večer, samozřejmě krásný víkend, no a v sobotu se po 17. hodině u pořadu Hudební legendy těším naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Řidiči 4 víkendy neprojedou přístavní ulici v Ústí nad Labem. První uzavírka začíná dnes večer. Lidé v Turnově musí zlikvidovat náhrobky na nelegálním hřbitově domácích mazlíčků. Desítky států kritizují nová americká cla. A počasí na zítra opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. 4 víkendy bude neprůjezdná přístavní ulice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem. První uzavírka kvůli opravě mostu začíná dnes v 9 hodin večer a potrvá do nedělního večera. Ústecký kraj o tom informoval na webu. Následující dopravní omezení budou první 3 srpnové víkendy. Řidiče navede na objízdnou trasu přechodné dopravní značení.
2: Kompletní oprava Benešova mostu začala loni v dubnu. Ve městě kvůli tomu platí řada dopravních omezení. Motoristi se zatím přes řeku Labe dostanou jen po Mariánském mostě. Chodci přejdou po dočasné lávce. Při stavbě za 630 milionů korun narazili stavbaři už na několik komplikací. Stále ale platí termín pro zprovoznění do konce letošního roku. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Veřejnosti se od nového roku uzavře plavecký bazén v Libochovicích na Litoměřicku. Důvodem je havarijní stav střechy budovy. Náklady na opravy starosta Miroslav Zuna z TOP 09 odhaduje na 50 až 60 milionů korun.
3: Od 1.1.2027 nebude bazén v provozu. Ten důvod je jednoduchý, tam vlastně jsou v havarijním stavu konstrukce střechy a potřebuje úpravu ocelová konstrukce, která tu střechu nese.
1: Lidé v Turnově musí odstranit desítky pietních míst, která zřídili svým mazlíčkům. Pozemek v části Vesecko patří Lesům České republiky. Pohřbívání domácích zvířat tam není povolené. Státní lesy proto vyzývají majitele, aby zlikvidovali vše, co do lesa nepatří, a to do konce listopadu. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj je vybudování oficiálního zvířecího pohřebiště legislativně velmi náročné. Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Washington to odůvodňuje nedostatečným úsilím zemí v boji proti nucené práci.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo polojasno a nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra opět převážně slunečno a nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni, na severu kraje kolem 25 stupňů a na horách až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích v ulicích Na Hrázi u Tržního náměstí ve směru na Chlumec se srazila 2 osobní auta. A stále na Teplicku, tentokrát v Duchcově v Bažantnici, máme hlášenou dopravní nehodu se zraněním v ulici Velká okružní. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
1: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
2: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
2: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární,
2: nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smějme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
2: No v knize, pokud budete psát beletrii nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
2: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
2: Ano, ne, tak přesně, nejenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu,
4: ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď, veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohou a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledním prstu ohýbáte článek, a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. No. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrozu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik, vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty tahuje. Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam
2: tak,
0: se
2: takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl vysažen blabala kvůli se automobilu. Ano. Šlachu v pojistině narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškodí,

0: Jo,
1: rádio,
0: abychom
1: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím, prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset.
2: Mohu povídat?
1: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
2: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
1: Ano. Jo,
2: a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, ten, tak začátek kosti. No, nebo
1: a kde jste s tím byl?
2: No, na ortopedii.
1: Ano.
2: Různě, a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
1: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
1: Ano, přesně takhle, tak. Takhle. Ano, bohužel.
2: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
1: Rozumím.
2: To je právě ten problém.
1: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
2: Ano. Ano, aha, ano, cukrovku.
1: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
1: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte. V rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
0: Vy musíte vysledovat,
1: co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím okolo hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže když nám ten dotaz nahrajte
1: a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukách?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám zkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, kdy jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě vypadne
3: oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník, asi neber, ten o tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jen si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojíváno.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo? Čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval. To bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
3: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no, perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
5: Pět
3: roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo v 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už jsme říkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
3: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k holiči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, tehdy jsme si dali prstínky a to teď jsem nazvedl prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Tak šla se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkno.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc jsme neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: Tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu.
5: Protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: No tak to jsme se tam, byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za pět let jsme měli dalšího syna, jo, takže to jsme tři děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stíhala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stíhala, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spora, teď mě ji ukázala, teď to pám, ježi, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezli na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo? No,
4: tak možná uměla, ale
5: to,
4: ne ty,
5: no,
4: ne ty,
5: umí mačka.
4: Ale ne ty, ale. To je bába, jo. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. A to je, na co to je, na kafe?
4: No, ale to nám se bude muset naučit, Tomáš.
5: Jo, to si, někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou
3: velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No tak to máme, co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si.
5: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako, když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli ponoční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal, a tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Já prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no. Vůbec. Byl to šok.
3: No, to jsou to takovýhle strašné věci, no. Co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna mi. To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud. A to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pořeb a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdl, ale vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, no. To nás mylilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomhle, než se našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat ty děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchově prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali

0: Haneško, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
1: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
0: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
1: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
2: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně, ale teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to, a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a třikrát mě třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, nevím, čím to je, ale že to prostě stává. A ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
0: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no, no. A ona je andělem strážným.
2: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, je v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
0: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
2: Jo.
0: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
2: To
1: asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
0: A vy dva na sebe?
1: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypraný, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No tak... To bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější? Pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No, tak lepší je večerní. Večerní, ale mně se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky... Nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Až nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Můj část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
6: Že vypusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát mačinkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo, každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let.
5: No.
3: Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť, mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou v tomhle letě.
5: To si říkáme každou chvíli, že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situace ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Herna, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
4: no tak,
3: podobného.
4: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerada ti.
4: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
4: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
4: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom, jak se nevím.
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím, rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku? Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi fór, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: To nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment. Jmenujte, jmenovitě konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Strýček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
1: Tak hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného, je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
2: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
1: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
2: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
1: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
2: To byl primář, tatí, tohle je primář.
1: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
3: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
1: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
3: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
2: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
3: No, prosím.
2: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
3: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
1: To je přeci jasné, hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
3: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
1: Ne.
3: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
1: A vy jste ji obhajoval?
3: Já, ano.
1: On vám ji chtěl někdo ukrást?
3: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
1: Ach tak.
3: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
1: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
2: Primáře.
1: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, hurvínku, aby řeč nestála?
2: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
1: A myslíš, že to ví?
2: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
1: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
2: Psychiatr a psycholog.
3: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
2: A on nerozumí?
3: Ne.
1: Žádný z nich?
3: Žádný.
1: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
3: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
1: A tu máš čerty kropáč.
3: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
2: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády, že ne?
3: No tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo předsevzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury. A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
2: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťuldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou čtyři paláce kultury, že ano?
1: No, my dva starý paláce a ty dva nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi...
2: Psychiatrie.
1: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půl těle.

0: Jako u normálního
1: doktora? Ne. To si jen sednete.
0: A slíknu se.
1: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
0: Tak se ptejte.
1: No tak třeba máte závratě?
0: Mám.
1: A víte, co je to závrať?
0: Nevím, pane primáři.
1: No vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
0: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
2: Taťul nezralej, pane primáři, že?
1: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
2: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
1: Jako pacient?
2: Ne, jako reporter. Zdravej, zvíravej reporter.
1: No prosím, tak se ptej.
2: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
1: To vím velice přesně, hasičem.
2: Snad požárníkem.
0: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči, že ano?
2: Mečta, Čuldo, já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
0: Já se s tebe jednou zblázním.
2: Nech toho.
0: No, tak dobře.
2: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
1: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
2: Důlním inženýrem?
1: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
2: Ano,
1: ale
2: rozumím.
1: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
2: Lékařem, no jo, ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí?
1: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak váží. No. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
0: Napiš si je, Hurvínku.
2: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
0: Tak promiň. No.
2: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
1: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
2: To je fakt, to bych byl sketa,
1: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
2: No já sám, a za třetí?
1: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
2: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
1: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
2: A proč?
1: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
2: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
0: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
2: Já mám ještě jeden dotaz.
1: No, prosím.
2: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, jo? Od kdy se může zamilovat?
1: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
2: Tak fajn.
1: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
0: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
2: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
1: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
2: Jak trestat?
1: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
0: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
1: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
0: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
1: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
0: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
1: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem?
0: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
2: Oh, to čuldo! Jo, to měl být tak jako příklad tohleto.
0: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
2: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
1: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
2: No, například, taťulda rád chodí na ryby.
1: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
2: Do téru.
1: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
2: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
0: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych,
6: taková siréna.
2: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
2: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
2: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
2: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
2: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
2: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
2: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
2: Je. Vážně, tatí?
5: No.
2: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
2: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No.
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
6: Cože? Že
5: o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
2: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
2: Kuriti.
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
2: Zpíval v té skále.
6: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, proč ve skále? To je taková opera. Žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, žáno.
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... Ve no skále. Tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to si vám ani nedivím. Má tu ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

vzpomni přece, jak utekl z klece ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lap.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z Jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z Jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli, volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma, jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, ne, to, halo, ne, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal.
1: Já vás. Tak, hele, víte, já co vás. Jsem tam chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, pro zemi právě, protože asi teda mám takovej sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zase zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám
0: no.
1: Přezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: No já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A než,
1: hele, ale
0: já bych
1: jenom ještě s váma chtěla projednat ty solné jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde
1: tak to? Tak to jste hodně.
0: Protože dobrou jinak, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která by vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího Spoděbrat a Jarek Nohavice.

šest hodin, ještě srdce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla.

taky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají.

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano, jsem vášní rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu nočnú linku. A
0: čo
1: chcem povedať o podzemí, som bývalý baník, pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen se musím doptat, kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: No, já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období...
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí.
1: No,
0: to nevadí,
1: moment,
0: ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikár a robil jsem banského elektrikára, potom jsem fáral, normálně jsem robil na čelbe, takže to bylo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: To po vašem po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale já jsem ten typ člověka, chyť a pust, já to pustím.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí si.
1: Děkujem, že jsem se dovolil. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí, víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Kdo nám volá jako další? Tady noční linka. Honza? Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve stadionu bylo podzemní šachty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni. A něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli, teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo prostě toho, té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano, a dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, a pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale, to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji.

0: noc. Naschledanou, dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový úzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu.
1: No.
0: Kde konkrétně to je, jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, jo, jo. Tak jenom, abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného. Tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru, tam
1: škoda,
0: jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty to vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležená, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labyrint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalený oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je... lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v Dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem, Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No.
0: Mm-hmm.
1: Ale teď byste mi připomněli tím pořadem vlastně mezi půdně z Moravy. Jako.
0: Mm-hmm.
1: A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak no ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no je, na Slovensku. Je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo, no a to bylo právě zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo a teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyně.
0: Ale ne, to opravdu tady no, v téhle Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zabírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... Se, ona, já už se to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl...
1: No.
0: Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam si takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejšího údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový hnízdo v takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako... No,
0: vůbec, nevím, ale kdyby náhodou takové... někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě myslím Hornický muzeum, což taky...
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, a nebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal... Na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáši, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pitný, což je u Volar.
0: A zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně.
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetiny, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky. Největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology. Největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se, do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce. Nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnost jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji. Moc.
0: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financkozy, helejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí Macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky. Tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé. A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne, rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost. A mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík, bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět. Ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: děkuju ti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskyní systém tady z Moravského krasu přes Slobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, kde je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé. A vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské, tady naše Moravský krás, tak tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo,
2: které
1: přesně.
2: Které se koupí v termálu.
1: Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: Jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju, gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela jít
1: no.
2: Najít to.
1: Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to byste taky mohli udělat o vlaku, protože vlak takový je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já tam, vám řeknu, tam, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano, ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že podzemí se dá i bydlet. Podzemí se teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se podzem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovskou jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale?
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 km.

0: kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
1: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
0: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
1: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
0: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
1: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
0: Asi jo.
1: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří. Do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
0: Já vám taky dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomalučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové ověšení spoustou přístrojů pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam
1: a
0: byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale... Nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel ne. Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale
1: vám.
0: Máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale
1: ano.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří.
1: No určitě,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam nikde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnula prout,
2: no. No zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápi, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt tak se aspoň pojet, když to není v pojistkách.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko, šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudnej člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řek, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, ne, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, co rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával, paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

bolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: nemrk. La la,
1: la la la la la la. Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzal.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měla natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošo, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603. Dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000. A platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, tovarišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali tovarišči. A ustáli. Zdravstvujte, tovarišči, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příště, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, tak jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. Tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutekl.
3: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
3: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Houbelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To by
7: jste bylo... kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no to je pravda. A na čem je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A Vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? No jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, ano. Hmm. Tak jsem teďkom přivítat ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano.
6: Pane Patočka, oni vás už taky pustili.
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání.

0: no to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo nový, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak no, krmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, všech si od huby utrhne, sami přinesa v nový právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědej, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Tak, čím byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: To je čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovno, je to můj muž.
3: No, já, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to mi ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?

Tak, tohle spolknete a po diskuzi. Se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vypovažte si to vyplivnout. Zkuste to vyplivnout. Vypovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď
2: to musí Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece. Jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Poštícovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, tak já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje krakna, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už od mala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou, kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, takhle. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já pište.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek,
4: česnek
5: a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesly ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.